Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Dualipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko čeká další extrémně horký den. Meteorologové upozorňují, že teploty mohou místy vystoupat až ke 40 stupňům. Kvůli vedrům hrozí přehřátí organismu i dehydratace, zejména u seniorů a malých dětí. Vysoké teploty mohou způsobit komplikaci také v dopravě nebo energetice. Investice do informačních technologií letos výrazně porostou. Podle odborníků vzrostou celosvětové výdaje na IT o 14% na rekordních 6,4 bilionu dolarů. Hlavním důvodem jsou rostoucí investice do umělé inteligence a datových center. Nejrychleji porostou výdaje na AI infrastrukturu, cloudové služby a software. Fotbalová asociace dnes představí nového trenéra reprezentace. Na odpoledne svolala mimořádnou tiskovou konferenci, kde by měl být oznámen nástupce Miroslava Koubka. Podle španělského tisku by se novým koučem českého národního týmu mohl stát Španěl Santi Denia. Definitivní potvrzení by mělo zaznít právě na dnešní tiskové konferenci. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Ve Zlínském kraji má být méně akceleračních zón pro solární a větrné elektrárny. Podle nového seznamu, který schválila vláda, si můžou oddechnout Malenovice, Lukoveček a Tetětice. Soláry ani větrníky se tam stavět v blízké době nebudou. Bránili se jim obce i obyvatelé. Další ale s protesty neuspěli. To je případ třeba Kalče na Vsetínsku. Do jejich katastru zasahují hned tři oblasti pro větrníky a obávají se hluku. I dnes bude na východě Moravy pořádně vedro, konkrétně až 38 stupňů a k tomu slunečno. Zítra můžou dorazit bouřky, v neděli se potom o trošičku ochladí.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: pátek, 6 hodin 2 minuty, je tady Jasmin, ahoj.
1: Ahoj.
0: Je tady David, ahoj.
2: Dobré páteční ráno.
1: A je tady Michal, ahoj.
0: Ahoj, já jsem včera dostal zpětnou vazbu od kamaráda na naše vysílání. Poslouchal snídaně od 6 do 9 a my jsme se po 9 volali a on říká, hele, mezi 6 a 7 to bylo teda pěkně chcíplý, vy jste se rozjeli až v 7. Říkám, tak je ráno, no. No tak, ať to tady nevypadá jak v čekárně u zubaře.
2: Jsem chtěl vidět, jak byl on aktivní od 6 do 7,
0: no, to je
2: kámoš.
0: Přesně, Vladimíre, jo, hele, my tady prostě potíme krev, jo, každý ráno. Morandi, save me, tohle by vás mohlo probrat, tak díky, že jste tady a přejeme vám krásné páteční ráno z Itrádia. Jdeme na to.

0: Run Before You Leave Me. Takhle vám hraje páteční Hit Radio, 6 hodin, 9 minut. Dobré ránko. Pojďme se vrátit o 2000 let zpátky. Vědci utratili miliony dolarů a zapojili nejvýkonnější AI planety, aby přečetli 2000 let staré svitky. Z uhelnatělé svitky z Herculanea, zničené erupcí Vesuvu, a schválně si víte, co tam našli. Napadá vás, co tam mohlo být napsaný, Davide?
1: Nákupní seznam.
0: Vlastně skoro, jo. Byl tam třeba návod, jak ignorovat otravného souseda, nebo co třeba dělat, když tě je blbě z jídla. Jo, takže vlastně řešili takový všední věci, jo. Takže si představ, že utratíš miliony dolarů a čekáš, že tam bude nějaký poselství.
2: Tajemství vesmíru.
0: Tajemství. A ten si představ toho římského filozofa, jo, jak sedí v noci u svíčky a škrábe do papirusu a nadává. Hele, Titus zvedlejší, insuly zase dupe a dobytek mořve do tří do rána. Jo, ale schválně, kdybyste měli napsat něco, co by si přečetli lidi za 2000 let. Co by to bylo?
2: V pátek ráno takhle.
1: Co by to bylo? Takhle filozoficky na nás.
0: Co by to bylo? Já bych tam napsal asi něco o naší sousedce, která pořád kouří.
1: Já bych tam asi napsal, poslouchejte Hit Radio.
0: Poslouchejte Hit Radio. Já si myslím, že tady ty svitky, že to je vlastně jako důkaz, že pasivní agrese, takový ty zkazy na nástěnkách, jo, v panelacích, že to je vlastně furt stejný. Pojďme si dát Činasky, víno, je zase pátek, 6 hodin 10 minut. Zase

0: Generační hit rádio. A David nám tady říká asi 15 vteřin zpátky, ale my jsme vůbec nevypíchli, že je 31. srpna. A Jasmin úplně suše. Dobře, července.
1: No, nenechte se stresovat. Dneska jsme opravdu v poločase prázdnin, jo? Ne ještě na konci naštěstí, ale půlka léta za náma. Takže jestli jste měli v létě třeba nějaký plán, nebo nějaký sen, který jste si chtěli splnit a zatím jste na to čas neměli, tak šup šup a hlavně děti jdou za chvíli do školy.
0: Za chvíli, ještě měsíc vymýšlení nějakých aktivit našim dětem.
1: 33 dní bez budíku stále.
2: Takhle strašíte.
0: 33 dní,
1: ne,
0: jo.
1: Říkám dobrý.
0: A třeba někdo vyráží teprve na dovču, protože samozřejmě spousta lidí jezdí na dovolenou na začátku prázdnin, ale další spousta lidí to nechává až na tu druhou půlku, protože si třeba myslí, že v těch dovolenkových destinacích bude méně lidí. No tak vy, kdo máte v plánu dovču, třeba vyrážíte, jedete na letiště teďka právě, nebo teďka se balíte, máte ty řízečky nachystaný a jedete směr jich.
1: A toustíky, panečku.
0: Toustíky, dobře dojeďte, závidíme vám, to my bychom, kdybyste nás přibalili a víte co, teď my vlastně jedeme s váma teďka v tom autě. No tak ještě pár hodin a budeme křičet, hele, hele, moře!
1: A tleska!
0: Já už ho vidím! To jsem vždycky dělal já, když jsem byl malej. Vždycky jsem se těšil, až uvidím moře.
1: Já to jo.
0: Tak užívejte dovču, samozřejmě myslíme i na vás, kdo musíte makat, taky jsme v práci. Macklemore! Na Hit Radio za malou chvíli v 6.17 a taky přidáme aktuální dopravu. Hezké ránko!
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a Dabu. Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti kolik chce.

0: co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta na jedno. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90. Až do 4. srpna.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na Vyškovsku na výjezdu z Habrovan ve směru na Královopolské Vážany bouralo osobní auto do stromu, projedete s omezením. No a na D1 na 324. a půltém kilometru ve směru na Ostravu dejte pozor na porouchané auto.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
2: Hit Radio Zlín.

0: Je přesně půl sedmé. A tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Taylor Swift, pojďme na ranní update.
1: Ranní update.
2: Fotbalisté Hradce Králové jsou ve třetím kole, předkole Evropské ligy.
3: Tak kde jsou?
2: V třetím předkole Evropské ligy. V domácí odvetě porazili norské Tromsø 3-1 a po celkovém vítězství postoupili dál. O postup do další fáze si zahrají s tureckým Bešiktašem, za který nastupuje i český reprezentant Václav Černý.
3: Já bych spíš nedal ten Bešiktaš tedy.
2: Na Mostecku začal největší drum and bassový festival světa. Na Let It Roll dorazili tisíce fanoušků elektronické hudby. Kvůli vysokým teplotám pořadatelé posílili zásobování vodou, povolili vlastní přístřešky a areál ochlazuje i kropící vůz. Češi za předplacené služby utrácejí méně než sousedé. Za předplatná streamovacích služeb, aplikací nebo dalších digitálních služeb zaplatí v průměru kolem 12 000 korun ročně. To je zhruba o 40% méně než průměr ve zbytku střední Evropy.
3: 12 000 ročně je docela dost, ale kdybyste, schválně, vy, kdo nás posloucháte, kdybyste zčotli to, co měsíčně platíte, to možná ani nechcete vědět, protože to máte a tady Spotify a tady HBO a Netflix.
4: A ono je fajn jednou za čas si udělat takovou inventuru a fakt zjistit, co všechno platíte. Já to dělala nedávno a hodně toho jsem si zrušila, ale pak mi došlo, že vlastně jsem na to už celkem zvyklá a že to chci, ty různý streamingové platformy.
2: Co všechno platíte, ale hlavně co všechno používáte. No, jasně. Netflix, najednou si uvědomuji, že už vlastně vůbec nekoukáme, je lepší to zrušit.
3: No, ale já to radši ani nepočítám, já si myslím, že i vy, kdo posloucháte, že to máte tak, většina z vás, že to má tak, že měsíční poplatky, které platíte, by uživili somalskou vesnici. Takhle, rádio
5: je pořád zadarmiko, jo.
3: DJ Bobo, everybody, ani za tohle nemusíte platit ani halíř.
4: Ty jsi nakazal pod Davida, ne, co ti je?
3: Já nevím, je pátek, no. Opravdu skvělý ráno dneska, no.

0: Kdo byste se chtěl naučit parádně vařit, anebo se naučit vařit něco nového, tak se určitě vyplatí poslouchat Hit Radio i chvíli po půl osmé, protože už za necelou hodinu budete hrát rychlou pětku. A celý tento týden soutěžíte o opravdu luxusní výhru a to je kompletní sada 9 online kurzu vaření Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun.
1: Kurzy jsou jedna věc, ale taky spustil úplně novou aplikaci, jo, kurzy Přemka Forejta. Ta je celá zdarma, najdete v ní několik lekcí, které budou zdarma a když si to stáhnete, tak tam na vás čeká taky kód s 50% slevou na jakýkoliv další kurz.
0: No a tenhle parádní balíček pro vás máme tento týden naposledy, tak s námi určitě buďte i okolo půl osmé, ať máte šanci tohle vyhrát. A budeme rádi, když s námi zůstanete i za chvíli. Huntrix Golden, to bude další muzika a stavíme se i u vás v autech. Řekneme, kde to v pátek ráno stojí, bude doprava.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro standard mletou kávu Marila. Kilogram za 189,90 pouze v pátek a čokoládu Milku v Bila klubu za 27,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na Břeclavsku mezi Boleradicemi a Velkými Pavlovicemi srazilo osobní auto zvěř, projedete s omezením. No a na D1 na 116. a půltém kilometru u Velkého Beranova ve směru na Prahu od Brna bourala dodávka s kamionem. Zdržíte se v koloně.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Krásné ráno z Hitrádia, 6 hodin 50 minut. Tohle jsou Jeleni Magdaléna.
1: Děti objevily novou superschopnost. Sice si neumějí třeba ustat postel ráno, ale umí během 5 vteřin napsat omluvenku, za kterou by se leckdo nemusel stydět, jo? Oni totiž nejenom, že už na třeba domácí úkoly používají ChatGPT a různý jako umělý inteligence, ale už právě i na výmluvy a omluvenky. Takže já si říkám, že jak nám, když si říkali rodiče a prarodiče takový to, no co já jsem se tehdy do školy brodil sněhem 10 kilometrů, jo? Tak teďka

0: zvládli učení bez AI?
1: To já si vzpomínám, když jsem si ve 13 psal omluvenku, tak se mi třásla ruka, abych napodobil podpis mámy. A dneska to mají teda ta mladá generace o dost jednodušší, že teda napíšou do, nevím, ChatGPT, Gemini, tedy napiš omluvenku, něco, co mám říct mámě, proč mám být dneska doma. A ono tím to vyplivne a oni prostě si to vymyslej, no. Tak to je dobrý, to je dobrý. Já teda nevím, jestli vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu, kdo nás posloucháte. Já jsem měl, tak ono fungovalo, tak abych jako mámě řekl, proč nemůžu do školy, že jo, protože mě bolí břicho, tak na to jsem nepotřeboval umělou inteligenci. No.
0: Je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáhne, že jo, na tu hlavu a
1: tím jsem začal.
0: Dobrý.
1: Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr, jo, a že ten úplně nevokecáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se, Míšo, tak se obleč, svačinu máš tam a jdeme, jo. Ale říkám si, fungují ještě vůbec třeba taky omluvenky ve stylu z rodinných důvodů? To jsem měl teda plnou žákovskou.
0: Já jsem taky měla furt toho.
1: Furt rodinný důvody, a to nikdy nebyl rodinný důvod, jo, ale vždycky prostě, já tak co tam mám napsat, no tak tam píšu rodinný důvody, jo, takže jestli nás teďka poslouchají nějaký učitelé, my víme, že jste nás měli moc dobře prokouknutý. Tak my vám tady z ranních důvodů, aby vás to probralo, posíláme další hity, tohle je Kygo na Hit Radio, hezké ráno. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, it'll stay.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
7: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
0: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
8: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Češi si na právo na opravu ještě počkají. Poslanci nestihli včas schválit zákon, který by umožnil žádat opravu spotřebičů i po skončení běžné dvouleté záruky. Norma vychází z evropské směrnice a sněmovna ji bude znovu řešit až na podzim. Nová pravidla mají prodloužit životnost výrobků a omezit množství elektroodpadu. Požáry na jihu Francie zasáhly i rodinu George Clooneyho. Americký herec, jeho manželka Amal a jejich děti museli kvůli šířícímu se ohni opustit svůj domov. Rodina loni získala francouzské občanství. Lesní požáry ve Francii dál komplikují život tisícům lidí a hasiči s nimi stále bojují. Ruští boxeři se vracejí pod svou vlajku. Mezinárodní boxerská federace totiž zrušila omezení, která platila od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Ruští reprezentanti tak budou moci znovu nastupovat se státní vlajkou i hymnou. Rozhodnutí přichází přesto, že válka na Ukrajině stále pokračuje. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Ve Zlínském kraji nám hrozí srážka se zvěří nejvíc z celé republiky. Ukazují to statistiky nehod v přepočtu na délku silnic. Nejvyšší riziko je v okresu Zlín. A když půjdeme ještě víc do hloubky, největší pozor si máme dát u Fryštáku ze Žabárny na Horní Lapač. Nárůst počtu nehod se zvěří tam může souviset s nedávným dokončením nové dálnice. Pátek bude na východě Moravy slunečný, s teplotami až 38 stupňů. Zítra se můžou objevit přehánky anebo bouřky, bude ale opět až 36 stupňů. Neděle už bude zase slunečná s maximy do 33.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Je pátek, dobré ráno.
11: Krásný ráno.
0: Snídaní šampionů.
10: Startuje 2:00 páteční snídaně. My jsme moc rádi, že jsme se tady společně s vámi potkali a doufáme, že budete rádi za další muziku Gracie Abrams a taky Weekend Blinding Lights. No tak Weekend se bude poslouchat teďka sám. Tak pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio Zlín.

0: Tohle nás moc baví, se na ty vás. Gracie Abrams, Dead So True, 7 hodin 8 minut. Posloucháte Hit Radio, dobré ránko.
1: Možná jste někdy zažili stejnou věc jako já včera. Já jsem byla venku se svojí nejlepší kámoškou, všechno super. A když jsme se loučili, tak říkám, no dobrý, tak se musíme domluvit na dalším srazu, na dalším kafi. Jo. A vytáhli jsme automaticky telefony. Možná si říkáte, jako proč? No na kalendář, že jo?
0: Jasně.
1: Na kalendář v telefonu, abychom našli termín. A mně to přijde naprosto příšerný, že to dneska takhle opravdu funguje, že si pomalu nedomluvíme schůzku s někým, s nejlepším kámošem, bez toho, aniž bychom teda to museli takhle dopředu plánovat.
0: No tak dneska je ta doba celkově jednodušší, že jo? Dřív prostě, když jsi chtěla jít s někým ven, tak jsi byla domluvená, že v 6 hodin musíš být u kaštanu. A prostě pokud tam 6 hodin nebyla, no tak jsi měla smůlu, jo? Že nebyla ani telefony, takže bylo domluveno, že tady budu a hotovo. Dneska ta doba, jak je za mě dost jednodušší, tak to je takový neosobní všechno, jo? Že prostě, no tak já mu zavolám, že už jsem na cestě, přitom prostě se nevykopala ještě z baráku.
1: No jasně, nebo teprve rovnou jako nazdílíš polohu, že jo?
0: Teprve, no, tak to je taky úchylný. No tak, jak to máte vy? Jak jste se vlastně domlouvali teda schůzky před mobilem a internetem? Jak to vypadalo u vás?
1: Já přemýšlím, jestli jsem to zažila. Já jsem měla první telefon někdy v 5. třídě, tak kolik mi bylo? 12 let si myslím. A ty jo, vůbec nevím, jako to jsme si nepsali s těma holkama, no. Že jo. Zároveň jsem ještě byla v tom věku, kdy mě mamka moc nikam jako nepouštěla. A pak už jsem měla jako normální svůj dospělý život později, takže nevím, jak to bylo předtím.
0: Tak to já jakožto zástupce teda dinosaurů tady ve studiu, zaspomínám, že my jsme se domluvili na základce, že se protkáme na hřišti v tolik a tolik hodin a prostě jsme tam přišli, jo. Tak jak jste to měli vy, pojďte zaspomínat společně s námi, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777. Pošlete nám to taky případně klasicky zprávou. My k vám posíláme další hity. Tohle jsou Imagine Dragons, Enemy na Hit Radio. Dobré ráno.

0: Ladíte nostalgickou tady na Hit Radio v 7 hodin 16 minut. Dobré ráno.
1: Bavili jsme se tu o tom, že je hrozný, že v dnešní době, když si chcete domluvit schůzku s kamarádem, jako třeba já včera, tak to musíte plánovat klidně měsíce dopředu, jo, najít si místečko v tom kalendáři.
0: A pak ti to stejně 5 minut před tou schůzkou zruší. Jo? To dřív nebylo možné. Bavili jsme se tady o tom, že dřív, když ještě nebyly telefony a nebyly tady ty chytrý kalendáře, tak jsme se prostě domluvili na konkrétní místo, konkrétní čas. Určitě i vy máte nějaký takový místo u sámošky, u stromu, na náměstí, u kašny, pod ocasem, kdekoliv, jo? Tak přišlo od vás spousta zpráv, píše třeba Pavel, čus, jak říkáš Michale, ve škole se to dohodlo, doma se napsal vzkaz, jsem tam a tam a ve smluvený čas jsme tam byli. PS a většinou jsme museli vypadnout z domova dřív, než přišli rodiče, protože pak přišly příkazy a zákazy.
1: To je fakt.
0: To sedí hodně.
1: Radek, ahoj, přeji hezké ráno. Za mě byla doba, kdy telefon měl jen podnikatel a dokázali jsme se domluvit vždy, kde a v kolik hodin se sejdeme a byli jsme tam. Můj první telefon jsem si pořídil v 18 letech a to ještě mělo jeden řádek na SMSky a výsuvnou anténu, aby se dalo volat. Přeji hezké ráno.
0: Jeden řádek na SMSky, to je pravda. A 160 znaků měla SMSka, jestli se nepletu. Tak se ti to muselo vejít, pak se muselo hodně zkracovat taky. Další zpráva, ahoj rádio. Jako dinosaurus jsem to měla stejně. Ve škole jsme se domluvili, že se sejdeme třeba ve 4 před školou. A pak šli ven, popřípadě jsme si volali na pevnou linku.
1: Pevná.
0: Ale to jsme se jen málo kdy zastihli doma. Pořád jsme někde lítali.
1: Mně došla jedna věc, jak mi ještě mamka vyprávěla, jak to měli oni kdysi, když bydlela s babičkou. Takže když se jako měla už vrátit domů, když nastal ten čas a neměli, že jo, třeba hodinky, nebyl telefon a takhle, tak se koukla do okna a pokud tam babička dala červenou utěrku, tak bylo zle. Jo, to už si jako musel utíkat a věděl si, že bude sekec mazec.
0: Tak tady s těma návratama to mi připomíná dneska, že děti mají GPS hodinky, všechno, rodiče se hodně strachují, což chápu teda v dnešní době na jednu stranu, ale za našich mladých let, a vy víte, co chci říct. Jakmile se rozsvítí lampy, přijď domů. A fungovalo to, přežili jsme to. Máme tady taky pár hlasovek, pouštím třeba tu od Kačky.
2: Dobrý ránko do rádia, tak ohledně toho setkávání jsme to měli úplně stejně, jelikož jsem dítě 90. Tak jsme se přesně domluvili, že se sejdeme třeba v 5 hodin na rohu toho a toho baráku. Kdo nebyl, měl smůlu, přesně jak jste to řekli. A zároveň v dnešní době je to u mě úplně stejně, co se týká setkávání s přáteli. Že prostě třeba na měsíc, dva, půl roku, někdy dopředu jsem prostě vybukovaná a opravdu hledám termín na to, abych se mohla s přáteli sejít. Takže sedí v obě dvě doby. Krásný den, Kačka.
0: Pojďme ještě na hlasovku od Honzy.
3: Ahoj, rádio, tady Honza. Přesně tak. My když jsme se dřív domluvili 10 dní dopředu, že prostě se sejdeme u velikého dubu, u koupaliště, tak to prostě bylo, no. Dneska ti lidi napíšou 5 minut po schůzce, ale dneska nepřijdu, můžeme to odložit.
0: Jo.
3: Doba je uspěchaná, lidi jsou nespolehliví. Prostě dřív to byla úplně jiná doba, drželo se slovo a tohle by se mělo vrátit, no. Ahoj, ahoj.
0: My to tak trošku nostalgicky vzpomínám, přesně pláčeme nad tím, co bylo. Já teda za mě bych některé věci opravdu vrátil a bral bych je všema 10. Tak jestli se tady, pojďme se domluvit, že se tady potkáme za malou chvíli, jo, nemusíte si to psát do kalendáře, ale za malou chvíli v 7.35 cca budete soutěžit v rychlé pětce o kurzy Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun. Tak nechoďte daleko od rádia.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
6: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude.
7: A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
5: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
6: To asi jo, no.
5: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
6: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
5: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
6: Tak to je slušný.
5: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
7: A to je jako kolik?
5: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den dvakrát a až do důchodu.
7: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
5: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
7: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdete

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, zmora vyhlásíte překážku na D1, na 213. kilometru směrem z Vyškova do Brna stojí v pravém pruhu porouchaná dodávka. Doporučujeme snížit rychlost.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia, Autocom Zlín.
2: Hit Radio Zlín.

0: Dáváte si páteční hitrádio 7.32, to je aktuální čas, dobré ráno.
1: Zprávy mají být ve 30.
0: Tak mi to trošku ujelo, no. Davide, nebudeš se zlobit při pátku, ne?
1: Je pátek.
0: Je to omluveno?
1: Je.
0: Tak pojďme na ranní update.
2: Ranní update.
3: Módním hitem letošního léta jsou takzvané pyžamové sety. Volné košile s kalhotami nebo šortkami spojují pohodlí s elegancí a hodí se do města i na dovolenou. Stylisté doporučují vybírat hlavně modely z prodyšních materiálů, jako například len nebo bavlna. Češtinu se cizinci učí nejen kvůli práci nebo studiu. Mnohé k ní přivedou také české kořeny nebo obdiv k tuzemské kultuře a sportovcům. Podle lektorů je při výuce nejdůležitější studenty od začátku motivovat ke komunikaci a neodradit je složitou gramatikou. Američané na konferenci představili chybně označenou mapu Afriky. Na mezinárodní akci v Brazílii byly na mapě špatně popsány všechny vyznačené africké státy. Americké ministerstvo zahraničí se za chybu omluvilo a uvedlo, že prezentace vznikala na poslední chvíli.
0: Jsme tady na to koukali a co nás nejvíc pobavilo je, že pobřeží Slonoviny není označený ani na pobřeží.
1: Ale ve vnitrozemí, no.
0: Tak tady je západní Sahara, ta je na východě a Jihoafrickou republiku střihli vedle Egypta, no.
1: Mě to připomnělo takový ty klasický výmluvy ve škole, víš, ale prostě ta prezentace paní už to na poslední chvíli, to prostě já jsem to fakt nestíhal.
4: Jsme se neučili tohle.
0: Podle mě jim to vyplivla umělá inteligence, ale věříme tomu, dáme to tam. Pojďme se utěžit. Je to rychlá pětka o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun, 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře. Tak napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Rose, taky Bruno Mars a Paté na Hit Radio v 7.36. Aha, aha.
1: Rychlá pětka.
2: Celý tento týden v Rychlé pětce hrajete o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun, tak kdo bude tím posledním dnešním soutěžícím?
0: Tím soutěžícím bude Lukáš. Lukáš, dobré ráno.
3: Dobré ráno všem.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Lukáš z Hradce Králové a David, jož jste směje, protože vy se prý znáte, nebo co?
3: Já jsem z toho úplně vyřízený.
4: A pozor, toho není domluvený, jo.
0: To není, takhle, teďka to vypadá, jakože tady voláme svým kamarádům. Ne, opravdu, já jsem tady vybral Lukáše ze všech SMS, co dorazili. Takže si kluci můžete pokecat, tak pak budeme soutěžit.
4: Hele, byl jsi včera na fotbale, Krajdo, nebo ne?
3: Nebyl.
4: Ale brácha jsme viděli.
3: Jo, brácha tam byl?
4: Jo, byl.
0: Dobrý, hele, váš čas vypršel, jo. Tak Lukáši, pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik stran má hrací kostka?
3: 4.
2: Ještě?
3: 4.
2: Jako je ještě jedna šance?
0: Poslední šance jsou opravdu.
2: Poslední, hele, představ si tu kostku v hlavě.
3: Jo, 6.
0: Jo, tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Lukáši, budeš vědět, jak se jmenuje hlavní město Slovenska?
3: Bratislava.
0: Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Kterému orgánu v lidském těle se říká taky pumpa?
3: Srdce.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Který pták je známý tím, že nosí děti?
3: Čáp.
0: Jo. A poslední. Otázka pátá.
2: Kolik minut mají 2 hodiny?
3: 120.
0: 120!
2: Je to tvoje!
0: Je to tvoje!
2: Já si myslím, že na jeho hlase je znát, že jako to je jedna velká náhoda a že je sám překvapen. Ne, že to vyhrál, ale to s tím Davem teda.
3: Já jsem úplně vyřízený. Já jdu teďka do práce, tak říkám, já to zkusím. A já jsem spíš rád, že mluvím jakoby s Davidem, no.
2: Tak pecka. Ale
4: ty máš do práce asi 5 minut.
3: No, já jdu jakoby vodníku jako jinut, ale prostě jsem úplně vyřízený.
0: Lukáš byl někde přes noc, takzvaně.
3: My jsme byli na chalupě.
0: Na chalupě přes noc. No. Lukáši, tak moc gratulujeme, teda kurz od Přemka Forejta v hodnotě 30 000 korun, to je tvoje, tak můžete se s Davidem dát nějaký víkendový sezení a něco si povařit spolu. Tak Lukáši, hezký víkend přejeme, neupejď se dneska, čau.
3: Děkuju, mějte se, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů.

jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct.

0: Tohle jsou hodiny, tohle je Hit Radio v 7.42. Dobré ránko. Jak jsem asi měsíc, dva zpátky říkal, že si plánuju udělat kapitánský průkaz, tak možná radši ne.
1: Já myslím, že se pochlubí, že už ho máš.
0: Možná právě radši ne. Já se jdu pochlubit s tím, co se stalo včera. Jo. Včera bylo vedro, tak co teda moji budeme dělat? Takže si půjčíme malou loďku, na kterou nepotřebuješ průkaz. Zase u stejného borce jako posledně. Přijedeme tam a borec po mně hodil klíče od lodi a ať jedeme, ať si děláme, co chcem. Tam fajn, dobrý, tak jsme se nalodili, já jsem jim pak odvázal vepředu a už chceme odjíždět a on, jste zavázený ještě z boku. A já, aha, tak nás odvázal, takže já bych možná vodil s tím molem, toho jsem si nevšim, takže jsem byl poprvý za úplnýho idiota, jo. Pak asi dvě hodiny jezdíme po Vltavě, vracíme se zpátky, tu loďku parku zpátky na stejné místo a majitel říká, pojďte, já vás svezu na pořádný lodě. A on tam měl loď, která tahá ty lyžaře po vodě, takovou tu extrémně silnou, jo, tak nám to chtěl ukázat, tak jsme přeskočili vedle, teďka tam jezdíme, že jo, točíme ty Instagramy, pohoda. Vracíme se zpátky a on říká, ty vole, já mám asi Fata Morganu a kouká takhle dopředu a já tak koukám a říkám, to je ta naše malá loď? A ona byla uprostřed Vltavy.
1: Co se neuvázal pořádně, jo?
0: No počkej, já jsem totiž měl strach z toho, jakože už jsem to jednou pokonil, že jsem to blbě odvázal a já mu říkám, ono to možná tak jako někde jako se zazdilo, jo, ta moje informace. Já říkám, já to radši přivazovat nebudu, udělejte si to sám, je to vaše loď. No a teďka tam jezdíme, víš, pohoda a ta loď najednou uprostřed té Vltavy a on, hele, tak dobrý, no, tak teďka musíme teda přijet tady tu lodí k tý vaší, vytáhněte si z kapsy telefon a asi klíče od auta, přitáhněte si to tamhle tím pádlem a musíte tam přelíst, jo. Tak jsem tam přelez, zaparkoval jsem na podruhý a jako dobrý, a já mu říkám, jsme měli ještě dceru a já říkám, prosím vás, co by se stalo, jako kdyby ta loď, kam by jako vodila? A on, kdyby tady nebyla dcera, tak bych vám řekl, kam by vodila. Takže to je moje story.
2: Ale dobře to dopadlo.
0: No, doslova, dobře to připlulo, jako jo. Ale kdybys viděla ten jeho výraz a můj výraz a teďka já jsem si říkal, ta loď nestojí úplně málo a ona se tam prostě toulá přímo uprostřed té Vltavy, ne? Takže, co si myslíte o tom, jestli si mám nemám dělat kapitánský zkoušky?
1: Určitě do toho musíš.
0: Určitě, že jo, určitě. Tak děkuju, no, tak já do toho půjdu. Za chvíli půjdeme do další muziky, Coldplay, David Guetta, no a i k vám na silnice do auta. Řekneme, kde to v pátek ráno stojí. Hezké ránko.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen prosecco.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Štěl mě vedro!

0: místě na Banplay.
1: Toto je.
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem, buďte opatrní, na trase z Opavy do Ostravy u odbočky na Velkou Polom narazilo osobní auto do svodidel. Stojí po nehodě u Krajnice, místo je s opatrností průjezdné.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: David Guetta a Terry Swims na Hit Radio v 7.56.
1: Sociální sítě zase našly něco, co jsme dělali, si myslím, jako děti, aspoň já jo, a prodávají to jako nějaký wellnessko novodobí. Co uděláte, když přijdete domů po práci, jako první věc?
0: Jako první věc, co uděláme, já si umyju ruce.
2: Vy chodíte doma v botech, jo?
1: Taky jsem na to myslela, ale...
0: Dobře, tak když chcete být takhle, tak co udělám, když přijdu domů? Tak já si na chviličku sednu a trošku si dáchnu teda. Mm-hmm. My samozřejmě se odprostíme tady, Davide, od těch hnidopíských věcí, jako sundání bot a daní pověšení klíčů na vyšáček, jo, mytí rukou, tak.
1: David má
0: co u Davidu teda?
2: Asi podobný, no.
0: Jo.
1: No tak podle jako tohodle, co chci říct, jste už trošku out, jo, podle internetu, protože frčí nový trend, který se jmenuje floor time, jo, že lidi přijdou domů, odloží telefon a na čtvrt hodinky si prostě lehnou na zem. Takže Michal je tomu blízko, ten leží na gauči na čtvrt hodinky, ale prostě na koberec, na podlahu, bez hnutí, čtvrt hodinky se tam položíte a
0: když
1: jste
0: víš,
1: dobrý.
0: Ona z toho gauče na tu zem už to je opravdu jenom kousek, jo. Ale teďka já to vlastně docela chápu, protože nevím, jak to máte vy, ale přiznávám se takhle veřejně, že v těchto vedrech si občas rád lehnu jen tak na zem, protože to je ta nejsturnější věc v bytě.
1: Rozhodně.
0: Jo? A je mi to i příjemný na záda, teda ležet chvíli na té tvrdý rovný zemi. Nevím, možná to děláte taky, nebo jsem divnej, nevím. David kejve, takže to dělá taky, tak děkuji, že jsi zachránil.
1: Taky si tím ale prej restartujete mozek a odbouráte stres celýho dne, kromě toho, že se ochladíte.
0: To je ono, já si ten mozek restartuju, když se mi povede v této pozici ještě třeba usnout, chci 20 a je z toho 120. To jsem restartovaný, že pak nevím, co je za století. Za chvíli 8 hodin a Davidovi zprávy, hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Coop. Všechno dobré.
6: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv. Ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
7: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
3: On air.
8: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zrušení televizních a rozhlasových poplatků se může zpozdit. Vláda chce změnu prosadit od ledna příštího roku, termín ale mohou oddálit obstrukce opozice. Česká televize i Český rozhlas proto připravují krizové rozpočty pro případ výpadku příjmů. Pokud se zákon nestihne schválit včas, nová pravidla začnou platit až později. Válka s Íránem podle většiny Američanů nestála za to. Průzkum zahraničních agentur ukázal, že tento názor sdílí 2/3 dospělých Američanů. Postup prezidenta Donalda Trumpa vůči Íránu nyní schvaluje jen 28% dotazovaných a podpora klesá i mezi republikány. Podle analytiků může být nespokojenost s válkou problémem pro Trumpovu stranu před listopadovými volbami. Kanadská stážistka zadržená v NATO měla podle Reuters špehovat pro Čínu. Belgické úřady ji minulý týden zadrželi kvůli podezření ze špionáže na velitelství NATO. Podle zahraničních médií pracovala pro čínské zpravodajské služby, oficiálně to ale úřady zatím nepotvrdily. NATO uvedlo, že případ nenarušil fungování ani bezpečnost organizace. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Ve Zlínském kraji má být méně akceleračních zón pro solární a větrné elektrárny. Podle nového seznamu, který schválila vláda, si můžou oddechnout Malenovice, Lukoveček a Tetětice. Soláry ani větrníky se tam stavět v blízké době nebudou. Bránili se jim obce i obyvatelé. Další ale s protesty neuspěli. To je případ třeba Kalče na Vsetínsku. Do jejich katastru zasahují hned tři oblasti pro větrníky a obávají se hluku. I dnes bude na východě Moravy pořádně vedro, konkrétně až 38 stupňů a k tomu slunečno. Zítra můžou dorazit bouřky, v neděli se potom o trošičku ochladí.

0: streamových platformách.
1: Dobré ráno, šampione.
2: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
3: Jsme tady pro tebe.
2: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Hezké páteční ráno.
1: Krásný pátek vám všem.
5: Snídaně šampionů.
1: Zůstaňte s náma, protože už za chviličku se spojíme s interpretem, kterýho za týden čeká jeho největší koncert na Letenský pláni. Tak kdo to asi je?
4: Kdo to asi je, Davide?
6: To je Marek Ztracený, ne?
4: Fakt? To není možný.
6: Měl by být?
4: To není možný. Za chvíli Markovi zavoláme, tak buďte u toho. Teď Linkyni 802.
7: Dobré ráno.

0: Hitleroy, Justin Bieber, posloucháte páteční Hit Radio snídaní šampionů. 8 hodin, 8 minut, krásné ráno.
1: Je tady ta chvíle, na kterou jsme se těšili. Dneska přesně v 9 hodin vychází nový single Marka Ztraceného. Jenže vy na něj vůbec nemusíte čekat, protože na Hit Radio ho uslyšíte už za pár minut v úplně první premiéře. Budete opravdu úplně první.
0: Wow, no a co je na tom nejlepší, že Marka máme právě teď na telefonu. Marku, dobré ráno.
2: Dobré ráno, mimochodem z Letenské pláně, ahoj.
0: Dobré ráno, no my se shodou okolností chceme o Letenské pláni pobavit, takže už za týden obří koncert na Letenské pláni. Jak to vypadá s přípravama, Marku?
2: Prosím tě, jde to až, bych řekl, přehnaně dobře. Všichni si to užíváme, nejsme ani hysteričtí, ale spíš je to prostě taková jako hezká cesta. Zrovna tu stojím, nemůžu věřit svým očím, je to obrovský, krásný a doufám, že už brzo to všichni uvidíte.
1: Já jsem se chtěla zeptat, odkud tu premiéru novýho songu Obuj si mé boty budeš ladit, takže teďka víme, že seš na Letenský pláni, takže to si asi neposlechneš teďka, viď?
2: No, možná sedu do auta, abych řekl pravdu, mám to tady připravený a no, poslechnu si to jako vlastně poprvý, říkal jsem si, že svoje oblíbené rádio nemůže nechat čekat a poslouchat se taky ne. Takže proto takhle spolu mluvíme.
0: A nebo jestli už tam máte pH, jestli už tam máte zvuk, tak to můžete Hit Radio pustit na to. Marku, jak se jmenuje nová písnička, kterou budeme za chvíli hrát?
2: Jmenuje se Obuj si mé boty. Je to vlastně docela zajímavý příběh, protože já jsem tu písničku složil, je to pár dní, bylo to večer, jsem seděl s kytarou a u piana a složil jsem jí. A hned druhý den ráno, protože se mi hrozně dostala do hlavy, jsem vyrazil do studia do Vídně a za dva dny jsem měl natočenou. A stala se pro mě nějakým způsobem důležitou, myslím, že ten text by se mohl dotknout všech, protože je to o tom, že mám přímo jsem si poslední dobou, že lidi často soudějí bez toho, aniž by prostě si obuli boty ostatních, nebo se na to podívali z druhého pohledu, takže sice to zpívám za sebe, ale myslím si, že tuhleto písničku, to by se mohlo najít spoustu lidí.
1: Bude tahle ta novinka součástí setlistu na Letenský pláni?
2: Je to, ano, bude, a je to trošku možná naivní představa a přání, ale chci požádat svoje fanoušky, teď týden před koncertem vlastně tuhletu písničku vydávám, jestli by se jí do posledního slova naučili a se mnou si ji zaspívali na tý Letenský pláni, protože já bych na tuhle písničku chtěl tam točit část nového klipu a také chci požádat, jestli by se mohli pokusit o nemožný a naučili se to úplně celý a zpívali tak, jako by to znali už několik let.
0: Takže ona ta písnička ještě není nikde venku, to až po 9. hodině u nás teda tady na Hit Radio exkluzivně, takže teďka je potřeba si možná vzít třeba notýsek a psát si ten text, kdo by se chtěl učit už teďka takhle před tou 9., že jo?
2: No a tak to by bylo úplně ideální. Ale je pravda, že v 9 hodin vyjde lyric video, to znamená jako na YouTube video, kde ten text se před váma píše a vy si ho můžete rovnou číst, tak třeba to je taková malá pomůcka.
1: Vyjde to určitě.
0: Tak Marku, my jsme moc rádi, že můžeme být první. I posluchači určitě jsou rádi, že budou u té absolutní premiéry. My děkujeme, že jste byl sami ve vysílání. Těšíme se za týden, držíme palce a teď teda pojďme si užít tvůj nový song Obuj si mé boty.
2: Ať se vám líbí, ta písnička je pro mě důležitá. Vás zdravím a užijte si víkend a za pár dní se vidíme na Letenský pláni.
1: Budeme se těšit, ahoj.
0: Za týden, ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.

ještě, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Dneška Marka Ztraceného, Obuj si mé boty, exkluzivně na Hit Rádiu ve 8:15, oficiálně bude venku v 9 hodin. My jsme před chvílí měli Marka na telefonu a právě tuhle novotu slíbil, že zahraje už za týden na Letenské pláni.
1: Taky vás prosil, ať se ji naučíte, samozřejmě, ať to tam můžete už rovnou zpívat spolu. A když jsme tady měli toho Marka, tak máme jednu dobrou zprávu pro všechny, co se chystáte příští pátek na Letnou. Vypadá to, že počasí mu tam bude přát, protože i v 6 večer má být kolem 30 stupňů. Jenže vlastně proti dnešku to je celkem příjemný, si myslím.
0: Slíbilo, jak jsme změnili, včera se mi smála moje a říkám, tyjo, ono bude jenom 31 stupňů. Jak vlastně to myšlení přepneš, jo, když vlastně se začínají stávat standardem 40 stupňový vedra, tak si říkáš, no jenom 31.
1: Jako včera ve středních Čechách padlo přes 36 stupňů a dnešek má být ještě teplejší, ale zároveň jsem teďka viděla nějaký nový informace o tom, že se blížej i buřiny, takže možná si odpočnem.
2: To jsou zase strašný výkyvy, 37, pak 28, to zase nastydnu, ty.
0: No ale včera bylo někde snad, kde to bylo, na severu Čech někde 40, a to kecám, ale něco ke 40 zase něco padalo.
2: Strašný.
0: Tak dneska snad nepadne my tím vedrem, nicméně k tomu horkýmu počasí, pokud vyrážíte někam k vodě, nebo chystáte nějakou zahradní party, tak chystáme speciální věc, a to Summer Party Hit Rádia. Od dnešních 15 hodin do nedělních 18 vám budeme hrát ty nejlepší letní pecky. A tohle si myslím, že by mohl být takový parádní warm-up.
1: To se bude zpívat Absolutely Everybody.
0: Přesně.
2: Dobře ty.
0: Jo, tak to jsem nečekal, Jasmin teda. Vanessa Amorosi. Pojďme na to, 8:16, hezké ráno.

0: Bradley, everybody, Vanessa Amorosi, 8:20. Na Hit Radio, krásné ráno. Před malou chvílí jsme měli vysílání Marka Ztraceného, připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď. Pouštěli jsme si jeho nový song Obuj si mé boty, který bude oficiálně venku až v 9 hodin. No a chodí nám od vás zprávy a hlasovky, jak vás to dostalo?
1: Jedna z těch hlasovek nás překvapila, protože ono, když se zaposloucháte, tak na začátku se bojíte, kam se ta hlasovka vyvine. A ona je vlastně strašně pěkná, tak pojďme si to poslechnout.
2: Já se omlouvám, ta Marková písnička je tak nádherná. Ta mě tak rozplakala a tak mě udělala hezky na duši. Děkuju mu za ně. Ahoj.
0: Tak kdybyste si to chtěli dát ještě jednou, jak bylo řečeno, po 9. hodině na YouTube, bude to tam i s textem, s lyrics, taky na Spotify a všech streamovacích platformách, Obuj si mé boty, Marek Ztracený. A připomínáme ještě jednou, že už příští týden se s Markem potkáte na Letenské pláni.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland. Trnko brání,
5: Trnko brání. To Špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
6: Na Trnkobrani zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
5: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobrani.cz
7: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
8: Jste ze Zlína a okolí?
9: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
8: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
9: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
8: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
9: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
8: www.oaza-klidu.cz
10: Jasně, já ti splním přání, Trio.
11: Ryba jo.
10: Chytrý mozek.
11: Bujné svaly.
10: Kila dolů bez námahy.
12: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
13: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
14: Archeoskansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
15: Před tisíci lety tu suřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeoskansenu Modrá. Zve vás?
14: Archeoskansen Modrá. Archeoskansen.cz
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum na Nuk v Bila klubu za 24,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Na D2 kolem 34. kilometru ve směru na Bratislavu probíhají v pravém pruhu práce údržby. No a mezi Rosicemi a Neslovicemi se srazilo osobní auto s dodávkou a došlo k úniku paliva. Z opatrností je vozovka průjezdná kyvadlově.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Zlín.

0: vás, koho se to týká a máte volno, asi pocit k nezaplacení. Ano, máme to stejně, i my tři se těšíme na víkend. Global DJs na Hit Radio v 8.32. Krásné ráno s vámi, Michal, Jasmina, David. A ten poslední jmenovaný pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Nový Spider-Man míří na rekordní start. Podle prvních odhadů by mohl film Spider-Man Brand New Day během premiérového víkendu utržit až 10 miliard korun. Pokud se prognózy naplní, zařadí se mezi nejúspěšnější premiéry v historii filmového světa Marvelu. Fotbalisté Hradce Králové jsou ve třetím předkole Evropské ligy. V domácí odvetě porazili norské Tromsø 3-1 a po celkovém vítězství postoupili dál. O postup do další fáze si zahrají s tureckým Bešiktašem, za který nastupuje i český reprezentant Václav Černý. Kvalita vody v některých přírodních koupalištích se zhoršila. Kvůli vysokým teplotám přibyly na některých místech sinice, které mohou být zdravotně rizikové. Hygienici ale zároveň upozorňují, že po celé republice je stále řada přírodních koupališť s vodou vhodnou ke koupání.
0: Já si myslím, že u vody je teďka v těch vedrech tak narváno, že už i sinice odešly k vodě jinam. Nicméně na to existuje parádní web koupacivody.cz, který ukazuje kvalitu vod, je to přímo od Ministerstva zdravotnictví. Ano, takhle chytrý budu v pátek ráno. Tak ať nezezelenáte, pozor na zelenou vodu, ať si kromě zážitku nedonesete taky vyrážku. A od nás teď něco na rozehřátí, to dneska budeme potřebovat.

0: o fuších.
1: Krásné páteční ránko.
2: Pokud milujete snadný, ale zábavný soutěže, tak tahle ta je přesně pro vás. Soutěž Dokonalá desítka. Každý pátek s Jirkou Plnářem. Dneska bude s Káťou Pechovou po 12. hodině.
1: No a co můžete vyhrát dneska? Tak takhle před víkendem, co by se rozhodně hodilo, 10 000 korun na benzín a letní občerstvení na cesty. Jako určitě se to hodí, 10 táců na benzín, ještě chvíli se budou v Hormuzu mydlit, tak to stačí tak na půl nádrže, ale desítka skvělý. Tak po 12. hodině poslouchejte Hit Radio a můžete si 10 000 korun na paliva vyhrát. No a když s námi zůstanete i za malou chvilku, tak my vám budeme hrát to, co vás bude bavit, to je pan Sheeran, Overpass Graffiti a staví se i Cyril s Tamlinen. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Isle 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
7: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
9: Atención!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yeso!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Jo. Tohle je Cyril Stamlinin, 8 hodin 50 minut. Michal, Jasmina, David s vámi, krásné ránko.
1: Jsou v životě chvíle, kdy je pro vás úplně cizí člověk mnohem větší superhrdina, než třeba opravdický Superman, jo? Třeba když vám uprostřed ničeho přestane fungovat auto, to asi známe všichni, jo, ten pocit, že auto stojí, vy teďka nevíte, co s tím, co máte dělat. A někdo jede, zastaví a pomůže vám, jo, zachrání vám ten váš den nebo to vaše auto, ale pak, jak mu mám poděkovat?
0: No, tak
1: jako podat ruku,
0: dobrý, nebo... je, dobrý je alespoň poděkovat. Tam si myslím, že můžeme začít, jo, od toho se můžeme odpíchnout a poděkovat, tak...
1: Já nevím, jestli pozvat na kafe, nebo mu jenom dát ruku, nebo mu dát nějaký jako bankovky.
0: No dost možná, třeba nás poslouchá někdo, kdo takhle začal nějaký vztah a už jsou spolu třeba 20-30 let, jo, že nějaká žena potřebovala pomoc, chlap zastavil, vzal z toho kafe a je z toho celý život společný. Ale jinak, já nevím, tak asi záleží, co to je za pomoc, ale určitě poděkovat.
1: A ty jsi to zažil?
0: No takhle, já to zažil, že jsem už několikrát pomáhal, ale říkám si, odměna kde? Odměna tak nějak nepřišla, takhle vždycky ty lidi poděkovali a to bylo, že jsem je tahal tady z příkopu a takhle, takže já takovej samozvaný silniční samaritán, vlastně já to jako nepožaduju, ale říkám si, že když už by ti chtěl někdo dát nějaký spropitný, tak co, tak jako 500.
1: Teďka to řeší opravdu motoristé po celém světě, údajně.
0: Když se ti vybije Tesla, kolik by si byla ochotná dát, že představ si, že jste s Kubou uprostřed ničeho, jo, a vybije se vám to vaše elektrické auto, jo, baterky, nula, došlo, vybito, fertich, jo. A kolik byste byli ochotný dát peněz?
1: No, to je těžká
0: je to v tisí, otázka. Je to v tisícovkách, kdyby někdo přijel tím nafťákem, co? S tím agregátem, že?
1: A pojď si kopnout.
0: Je mi to jasný. Takže takhle, já si myslím, že nejhorší na tom je, že když vydáš 500 a ten druhý řekne, to je dobrý, ty jí dáš zpátky do peněz.

0: Vegeta na Hit Rádiu v 8.56. A to znamená, že páteční snídaně šampionů je u konce a teď už vás vypustíme vstříc víkendu.
1: Ano, vyprovodíme vás k víkendu. Budeme se na vás těšit zase v pondělí samozřejmě od 6 ráno v plný sestavě tady.
0: Přesně, no a ještě jednou připomínáme, že dnes v 15 hodin startuje Summer Party Hit Rádia, takže od dnešních 15 až do nedělních 18 vám budeme hrát ty nejlepší letní pecky k tomu, no nejlepšímu, k tomu letnímu počasí venku.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Tak se dneska neupečte, opatrujte se.
1: Užijte si pátek a víkend a ahoj.
0: V pondělí se těšíme. Čau, čau, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně projíždějte přes různá omezení, jako je třeba v Uherském Brodě menší komplikace mezi kruháčem u Kolera a kruhovým objezdem, jak máme pivovar. Komplikaci najdete také, pokud byste jeli mezi Biskupicemi a Luhačovicemi, tady také se jezdí kivadlově jedním jízdním pruhem, podobně se jezdí i v Hošťálkové a takovýchhle míst je prostě přes léto spousta ve Zlínském kraji. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
4: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autokom Zlín.
5: Doplavek už zhubnout nestihneme. Ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit Gymu Fun Factory. Na našem webu nominu

0: tento víkend na Hit Rádiu. Hit
1: Rádio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Zlín.
4: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dnešek bude v Česku mimořádně horký, někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia, což se letos stalo už na konci června a také tento týden ve čtvrtek. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem, lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Potíže mohou být i v dopravě. Velmi suché počasí nehraje do karet zemědělcům. Jedna z nejhorších situací je v současné době na Moravě. Pokračuje předseda ovocnářské unie Martin Ludvík.
5: Je bohužel teď umocňováno ještě těmi avizovanými velmi vysokými teplotami, které mohou celý týden dosahovat i přes 35 stupňů Celsia, což samozřejmě povede k dalšímu vysušování.
4: To může potkat řadu rostlin, které se aktuálně počasí snaží hlavně přežít. Rada míru dosáhla dohody ohledně úplného odzbrojení Hamásu a dalších palestinských skupin v pásmu Gazy. V noci na dnešek to oznámil americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. No a fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Otroci v domácí odvetě druhého předkola zdolali po obratu Tromsø 3-1. Před týdnem v Norsku zvítězili 1-0. Do třetího předkola konferenční ligy postoupili i fotbalisté Jablonce. Přešli přes chorvatský Varaždín.
6: Sluníčko nám ohřívá teploměry a dneska zase bude mega vedro. Budeme měřit teploty vysoko až ke 40. A také nám na to vydali pro Zlínský kraj a hlavně část Slovácka výstrahu meteorologové, a to konkrétně na velmi silnou zátěž na lidský organismus, extrémní stupeň nebezpečí a právě z toho horka. Tak buďte opatrní, dodržujte pitný režim a my na vás budeme myslet, budeme vám říkat, kde, jak je moc horko.
0: Hit Radio Zlín.
6: A kdo si může pustit klimatizaci, tak ten to trošičku vybral, vyhrál, ale hlavně nedělejte ty velké rozdíly, jo? Ne, že budete mít 20, potom vyjdete ven, no tam venku bude 40, to by vám neudělalo dobře. Klimu, kdo nemá, tak aspoň muziku, písničku, že bychom vám zahráli. Kateřina Marie Tichá a Plamen na začátek této hodiny. Doufám, že si užijeme společně krásný pátek. Hezké dopoledne vám přeje Filip Bartek.

Snow Patrol. Taková partička by se nám teďka hodila, že jo, do tohohle počasí, alespoň podle názvu Snow Patrol. Kde ovšem tahle ta hlídka byla, když byly jarní mrazíky. Sadaři by vám mohli povídat. Meruňky pomrzly, jablka pomrzly, třešně pomrzly, trnky pomrzly. Mohl bych takhle jmenovat dlouho, teďka zase jako naopak na vinou révu je moc sucho. Ale počkejte, nepanikařte, dobrá zpráva při pátku. Vinaři ze Slovácka hlásí, že se bát nemusíme a dokonce prej má být sklizeň nadprůměrná. Ještě se jako uvidí v následujících týdnech, jestli nepřijde jako nějaká hrůza nebo něco takového, ale zatím to vypadá prej velice, ale velice dobře. Že se člověk zrovna takovouhle zprávu doví před víkendem, že jo? Takhle v pátek dopoledne, si začíná lepit jazyk. No, je to náhoda? Já si nemyslím, že by to byla náhoda. Člověk hnedka má chuť, jako si zaspěl. Vínečko bílé, si jo. Jo, už hrají jiná písnička. New Religion. Posloucháte Hit Radio Zlín?

0: a poprodukovat písničku, jako je Dancing in the Moonlight. Tak tohle můžete klidně, je 9.23, posloucháte Hit Radio Zlín. Milí naši posluchači, víte, jakou vy máte moc? To ani nevíte, jakou... To ani nevíte, jakou moc máte ve vašich rukách. Na Instagramu Hit Radio Zlín můžete vybrat písničku, která jako první zahraje už za týden na koncertu Marka Ztraceného na Letné, na největším koncertu v historii České republiky, kterou český interpret uspořádal. Jako ne, že si tam pustíte, co budete chtít, že Marek se to bude muset naučit. Prosím vás, takhle ne. Do finále souboje Markových písniček se dostali dva jeho hity a je to Minulost a Ztrácíš. A vy teďka máte tu sílu, že prostě rozhodnete, která písnička zahraje jako první. Takovou moc máte. A taky to, že za chvilinku budete moci poslouchat další písničky, to je taky jako určité umění. Kelly Clarkson a Mirai za malou chvíli na Hit Radio Zlín. Hezké dopoledne.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my.

0: desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
0: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se...

Přiznejte se, kdo se tam nesnaží zpívat ty výšky, vedle tebe usínám. Že jo, všichni. Kamarádi, mám pro vás další skvělou muziku. Po Mirai se dáme Hermes House Band, protože dneska začíná Summer Party Hit Rádia Zlín. Od 15 hodin odstartujeme ty největší letní hity za posledních 30 let a budeme takovéhle pecky hrát až do neděle do 18. Life is life!

0: Cyrus se můžete těšit na báječnou Adele, ale nebojte, i nějaký chlap se tam objeví, Tommy Cash a jeho legendární Espresso Macchiato. To už za chvíli, ale venku je, kamarádi, takový hit, ale takový hit, že se normálně ani klíšťatům nechce. Představte si to. Normálně mapa s jejich aktivitou ukazuje mírný stupeň ve Zlínském kraji. V Buchlovských kopcích, to jsem ještě neviděl, v Buchlovských kopcích dokonce první stupeň, tedy aktivita nepatrná. No ale i tak, bacha, protože víte co? Náhoda je, jak se říká u nás tady na Slovácku, svině a může se prostě stát. Kde jsou ale klíšťata úplně největší potvory, tak to už je odhaleno, je to na Valašsku. Tam do dnešního dne je největší počet registrovaných nakažených klíšťovou encefalitidou. Tak buďte na sebe opatrní, repelenty, dlouhé nohavice, když já nevím, no teďka v tomhletom hicu se asi nebude chtít tak až moc oblékat. Tak raději k vodě a neválet se v trávě.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: romantika, nakonec, že jaký hlásek příjemný. Fight Song, Rachel Blatton na Hitrádiu Zín. Za chvíli 10 hodin a to už má David Račák připravené zprávy. Dodávka slibovaných vrtulníků, které bychom měli dostat ze Spojených států amerických, se prej zpozdí. Na kdy si máme počkat, to nám řekneme ve zprávách. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor, jak máme uhliska ve Zlínském kraji, tak jak je penzion u Maléřů. Tady máme komplikaci, že se nám srazil nákladák s osobním autem a komplikaci a docela dost velkou máme ve Zlíně na ulici Sokolská. Tady se nám začíná tvořit kolona a docela vznikat dopravní kolaps kvůli tomu, že je tady kousek od kinologického areálu Burešov porouchaný odstavený autobus. Počítejte s omezením a vaše dopravní info, kdyby to bylo třeba jakkoliv jinak, můžete volat nebo psát na 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Nastup! Tenhle vlak tě sveze časem. Vítá vás nádraží 90.

0: nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
4: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Doksanech na Litoměřicku včera naměřili meteorologové 40,1 stupně Celsia. Přes 39 stupňů bylo v Plzni Bolevci, v Plzni na Mikulce a také Rokycanech, uvedli to meteorologové. Rekordy padly na 114 ze 171 stanic, které měří déle než 30 let. Dodávka 8 darovaných starších vrtulníků z USA se zpozdí. Původně je měly Spojené státy dodat v letech 2027 a 2028. Dorazí ale nejdřív až v roce 2028, řekl to ministr obrany Zuna. Spojené státy dodají do Česka 6 bojových vrtulníků a 2 přepravní. Operace mozku je zase o krok dál. Českobudějovická nemocnice jako první v Česku využívá při některých neurochirurgických výkonech 3D brýle, rozšířenou realitu a umělou inteligenci. Jak přesně to funguje, vysvětluje mluvčí špitálu Iva Nováková.
5: Ve 3D brýlích se chirurgům zobrazuje hologram mozkových struktur vytvořený s podporou umělé inteligence. Operatér ve speciálních brýlích vidí hologram přesně zarovnaný s tělem pacienta. Trojrozměrný hologram vytváří speciální software z předoperačních snímků.
4: Snímky se skládají z magnetické rezonance a počítačové tomografie. No a kapitánka Barbora Strýcová dnes dopoledne oznámí nominaci českých tenistek na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové, který se bude hrát na konci září v Číně. Český tým se ve čtvrtfinále v Šenčenu utká s Velkou Británií. Češky si zahrají finálovou účast soutěže po 2 letech.
6: Sluníčko svítí a představte si, nejméně ve Zlínském kraji máme na Horní Bečvě, tam je asi 27 stupňů, nejvíce naopak měříme v Uherském Brodě 33,6. Takovéhle jsou informace od vás, zdravíme Verču. No a kdybyste chtěli vědět, jak to dneska bude, dostaneme se hodně, ale hodně, hodně vysoko na teploměru až ke 40 a dokonce platí i výstraha pro Zlínský kraj. Na některých místech vysoký stupeň nebezpečí na přehřátí našeho organismu. Na Slovácku dokonce extrémní stupeň nebezpečí. Moc nechoďte ven a když už, tak maximálně do vody.
0: Hit Radio Zlín.
6: Na koupáky a k tomu schlazení vám hrajeme muziku z Hit Radia Zlín. Lady Gaga, Poker Face na začátek této hodiny. Filip Bartek je s vámi.

Takovéhle pohodové písničky vám hrajeme na Hit Radio Zlín, hezky dopoledne. 10 hodin a 14 minut. Představte si, co se mi dneska stalo. Mně blbnul Facebook, což by až tak nebylo jako úplně nic zajímavého, a on mi začal zobrazovat příspěvky, které bych podle mě v životě neviděl. Ne novinky, ale to zaměření. Třeba článek o typech na nejlepší české zmrzlinárny. Tady bych teda měl výtku, protože tam chyběla Nivnická Adria, ani tam nebyla Luhačovská Petrova zmrzlina, nebo nejmladší zmrzlinář Vizovic Jindra Tuleja. Nebo jsem měl příspěvek z chovatelské stanice retrieverů a nemáme psa. Ale co mě fakt zaujalo, takže v Evropě poprvé představili největší sklízecí adaptér ke kombajnu. Chlapi, tohle by vás zajímalo, já jsem ten článek přečetl celý. Adaptér Metcon má 18,6 metrů. Potom samozřejmě další, co jako to všechno umí, abyste rychle sklidili pole. Tohle se dozvíš jenom, když se ti zblázní Facebook a nabízí něco mimo tobě nastavený algoritmus. To vám byl tak krásný svět, lidi, bez politiky, bez nějakých urážek, bez komentování všeho, co se v České republice děje a neděje. Já chci tenhle ten Facebook. Nedá se nějak paměť mety jak stornovat nebo vynulovat, aby to začalo hezky od začátku, aby ten Facebook byl zase takový pozitivní a krásný. No to by byla nádhera.

0: Jaká zbory na konci. One Republic, Runaway na Hit Radio Zlín. Za 6 minut budeme mít půl 11. teploty, ty už jsou hodně vysoko, přes 30. Kamarádi, možná o víkendu, nebo teď v těchhletech dnech, nebo v následujících hodinách naměříme klidně i 40 stupňů. Víkend prej má přinést ochlazení i nějaké ty přehánky, možná i bouřka se v sobotu objeví, ale bude to velice krátké, protože od začátku příštího týdne zase mají podle meteorologů přijít úmorná vedra a vrátí se nám to rovnou na několik dní. Já si myslím, že z toho ti, co si užívají prázdniny, že jsou teďka teprve v půlce, mají velkou radost a pokud k tím patříte, tak pro vás mám skvělou muziku Imagine Dragons, anebo Shakiru a Zoo, a pokud nemáte rádi horko, musíte to vydržet, no prostě to tak je.
1: Motory se zahřívají a my taky!
2: Největší jízda roku je tady.
1: Od 14. do 16. srpna tě čeká Barumček Rally s Hit Rádiem Zlín.
2: A pozor, celý týden soutěžíme v Hlavou proti Zlínu o akreditace, které vás dostanou ještě blíž k závodním speciálům.
1: Barumček Rally Zlín s Hit Rádiem Zlín.
3: Fandíme s vámi. Romax.cz SRO. Zlínský výrobce vysoce kvalitních plechových střešních krytin a trapézových plechů. www.romax.cz.net.
4: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
14: Co třeba na delfíny?
13: Do zoo?
14: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
13: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
14: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
15: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
16: Jste ze Zlína a okolí?
17: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
16: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
17: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
16: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
17: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
16: www.oaza-klidu.cz.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
21: Kartel Pizza.
0: Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.

Hrajeme ty největší hity i pohádkové písničky Shakirázu. Mně by se líbilo, kdyby to bylo jako v Zootropoli, že bychom v jednom části města si mohli vybrat, jestli tam budeme tam, kde je horko, anebo se budeme čvaktat jako na koupališti, anebo budeme bruslit na zamrzlém rybníku. Jenomže si prostě přijdete do jiné části. To by byla pohodička. No jo, ale my pokračujeme s další muzikou, abyste měli to dopoledne takové, jaké reálně je. Venku je prostě horko a my si to budeme zpříjemňovat muzikou. Tereza Mašková a Marek Lambora, náš příběh pro vás na Hit Rádiu Zlín.

0: Ti nejlepší z nás, to jste všichni vy, posluchači Hitrádia Zlína. Kamarádi, je tady zpráva, která se zapíše do historie a zapisuje do dějin, do knih o sportu. Zlínská plavkyně Bernardová přeplavala kanál La Manche. Navíc prsařským stylem, prej to nebyl teda vůbec žádný meč, že si první říkal, tyjo, proč to skoro nikdo takhle neplave? A jak byla na místě, tak hnedka zjistila proč, ale dala to, zvládla to. A Bejali Bernardová přeplavala za 17 hodin a 38 minut kanál La Manche, konkrétně tu část dlouhou 34 kilometrů, nebo širokou 34 kilometrů. A to je teprve čtvrtou ženou v historii, která to zvládla stylem prsa. Baťův kanál, já jsem se na to díval, protože aby se to dalo porovnat, má asi 52 kilometrů. Ten, co jsem dohledal, přeplaval snad jenom jeden člověk v historii. Tak možná další meta, když Abedžali se zamyslí a řekne si, tak jo, za pár plavebních komor mohla bych to nějak zvládnout. Linkin Park, muzika, která povzbuzuje všechny, ať už máte plán jakýkoliv. Třeba jenom to dneska doklepat v práci a potom si užít super víkend.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominu

0: tento víkend na Hit Rádiu. Hit
1: Rádio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Fenomén Šance Liga je zpět.
5: Tady Tomáš Poznár ze FC Zlín. Jdeme do nové sezony naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
4: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Do zahrady Věšky dojde každý. Třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
8: Coop. Všechno dobré.
9: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
10: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
0: Hit Radio Zlín.
11: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vence má moře, že? Trošičku musíme zas závidět. Za chvíli 11 hodin David Račák má připravené zprávy a nebudeme moci opravovat pračku nebo žádat po výrobci opravu pračky i po dvouleté záruce. Prej se toho ještě nedočkáme. Proč, tak to nám řekne právě David Račák ve zprávách za chvíli. Omezení na D1 na 265. kilometru ve směru na Brno. Pozor, tady je silný provoz. A na D55 na 50. kilometru ve směru na Zlín je taky komplikace. Počítejte s omezením v obcích Valašské Klobouky, Brumov, Bylnice, Valašské Příkazy, Horní Lideč, Lidečko, Valašská Polanka, prostě shrňme to na celé Valašsko. Tady je pomalu jedoucí vozidlo údržby, protože čistí komunikaci. Počítejte s ním a vaše dopravní info volejte nebo pište na 601 13 13 05.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Isle 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
5: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
6: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
7: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
8: On air.
5: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
0: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Práva žádat po výrobci opravu pračky nebo mobilu i po standardní dvouleté záruce se Češi zatím nedočkají. Zákonodárci nestihli zákon vycházející z evropské směrnice schválit v termínu do konce července. Poslanci budou pro spotřebitele důležitou normu finálně schvalovat až na podzim. Pardubický kraj dál investuje do úspor energií. Součástí této strategie je také energetické společenství východních Čech. To potvrzuje i předseda výboru zastupitelstva Pardubického kraje František Brendl.
9: Před těmi 5 lety se Pardubický kraj rozhodl pro intenzivní investování do obnovitelných zdrojů a naštěstí byl natolik osvícený, že zhruba před 3 lety se rozjela příprava založení tohodle SVČ, tak aby z těch nově zbudovaných fotovoltaických elektráren jsme využili veškerou vyrobenou energii.
0: Do projektu jsou v současnosti zapojené hlavně školy a zdravotnická zařízení Pardubického kraje. Paraglidista uvízl v drátech elektrického vedení v Jakubovicích na Šumpersku poté, co se po vzletu dostal do problémů a jeho padákové křídlo se zamotalo do vodičů. Pilot se při nehodě nezranil, na zem ho snesli hasiči. No a fotbalová asociace České republiky svolala na dnešní odpoledne mimořádnou tiskovou konferenci. Na ní by mohla představit nového reprezentačního trenéra. Podle španělských médií by národní tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia.
10: Já jsem si říkal, že tu předpověď počasí teď vezmu tak trošičku jinak, nebudeme se až tak moc strašit. Dneska bude docela teplo venku, teď jsou tam takové jako příjemné letní teploty a čeká nás skoro jasná až polojasná obloha. Že to je hnedka nepůsobí tak, jako že by měly být úplně extrémní hici s tím, že je výstraha na nebezpečí na naše těla a podobně, že jo?
8: Hit Radio Zlín.
10: Na schlazení mám ještě muziku. To bude něco jako sprcha. David Guetta, John Legend, anebo Kurt Nielsen. Už za chvíli.

Tahleta písnička dokáže potěšit 14 minut po 11. V pátek dopoledne Kurt Nielsen a She's So High na Hitradio Zlín. Jak moc věříte tomu, co vám vypíše umělá inteligence? Uvěřujete si ty odpovědi, ty výsledky, které vám dá na to, na co se zeptáte? Ptáte se, jestli to třeba nemá náhodou špatně, aby si to ověřila? Hledáte potom informace sami? Řeknu vám na rovinu, je to lepší. Co když vám vygeneruje nějaký špatný výsledek a potom nastane fopa? To se teďka stalo na mezinárodní konferenci. Zástupce ministerstva Spojených států amerických si nechal vygenerovat mapu Afriky a před všechny ty delegace předstoupil s mapou, která byla úplně mimo, ale totálně mimo u všech umístění států, afrických států. Byl to trapas jako blázen. Jakože když v práci máte něco na prezentaci špatně, tak asi se nad tím pozastaví vedení, pokud si toho všimne, že jo? Ale když jste na mezinárodní konferenci, celý svět to má sledovat, přenášíte to do všech koutů světa a máte blbě státy Afriky, o kterých chcete mluvit a hlásat ta moudra, tak to máte teda hodně potom máslo na hlavě. No, posíláme muziku na to, aby vám se takovéhle věci neděly. Je třeba vždycky si to všechno ověřit. A nejlepší je samozřejmě myslet prostě sám za sebe. Abychom neupadli, aby nás ta umělá inteligence nepřebyla. Golden na Hitradio Zlín.

0: Hýzdák a se k pátečnímu dopolední hodí Žijeme len raz, Ego a Robert Burian na Hit Radio Zlín. Ne, nebyla to chyba na vašem přijímači, tohle bylo schválně udělané. Kamarádi, kdybyste dneska odpoledne se chtěli trošičku svlažit a trošku si zablbnout a zasoutěžit si a hlavně něco vyhrát, tak odpoledne poslouchejte naši dvojici Šárka a Pavel kvůli tomu, že tady bude zase hra hlavou proti Zlínu. Tři otázky, jeden soutěžící, který se dovolá do éteru Hit Rádia Zlín a hlavně o co dneska hrajeme. Jako celý tento týden o akreditace na Barum Czech Rally Zlín, která se nám v srpnu rozjede ulicemi Zlína a okolí právě a Zlínským krajem. Takže kdo byste chtěli na Barumku zadarmo a získat akreditaci, tak dneska odpoledne hlavou proti Zlínu a otázky vám neřeknu. I když už je trošičku vím, takový já jsem. Dua Lipa Houdini, to je zase, co vám naopak řeknu, to je to, co budeme za chvilinku hrát.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Trnko brání, Trnko brání.
7: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
8: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
7: Dojděte okoštovat Vizovice. Těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz.
9: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
3: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.
10: Hit Radio.

Dozněl na Hitrádiu Zlína ještě než nám rozeznít další hitovku, která už se stala legendou. A co se filmu vlastně týče, co si budeme povídat, tak vám musím prozradit, že do kin přichází novinka Spider-Man, je kolem toho úplné šílenství a už je i ve Zlínském kraji. Dneska třeba ve čtyři v Uherském Brodě, v Golden Apple Cinema rovnou několikrát. A teď legendární Spider-Manovská hymna z let minulých. Hitovka Hero. Posloucháte Hitrádio Zlín.

0: Disturbed Eich, The Sound of Silence, Serial Remix na Hydrádiu Zín. Za chvilinku bude 11:45, kamaráde. A já jsem včera vyprávěl našemu Matýskovi, jak je noční koupání nejlepší, že voda je teplejší než vzduch. A on se mě ptá, a jak jsem na to tatínku přišel? No tak jsem prásknul, že když jako puberťák, že jo, jsme přelézali ploty na koupaliště. No, dneska se těmhletěm věcem snaží přejít a některé koupaliště pořádají podobné aktivity, takže si můžete vyhledat ve Zlínském kraji, jestli někde je večerní kopání, nebo si můžete teďka o víkendu v noci projít Holešovské kukuřičné bludiště. Dneska bude u Zlomka a Vávry vystupovat Krhut s Kozubem, na to jsme vám rozdávali mimochodem lístky na Hydrádiu Zlín. Tenhle ten víkend se koná taky legendární festiválek na kopečku v Lukovečku. A kdo by se chtěl nadlábnout a pořádně jako přibrat do těch plavek, že jsou mu malé, teda velké naopak, tak je zítra v Havřicích Hamburger Fest, kde mimo jiné zahraje i Adam Mišík s kapelou. Já to moderuju a známý se mě ptal, tyjo, a co tam všechno bude za jídlo? Tak si říkám, jestli někdy nevyměnit kamarády, Hamburger Fest. Tak se když tak vidíme zítra v Havřicích a slyšíme se tady zase v pondělí. Užijte si víkend, posílám muziku, Taylor Swift anebo Marek Ztracený už za chvíli.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Archeo Skansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
4: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeo Skansenu Modrá. Zve vás?
3: Archeo Skansen Modrá. Archeoskansen.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Toto je.
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
10: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
11: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
8: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
9: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
8: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.
1: Hit Radio Zlín.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Dámy a pánové, následující okamžik včera nebyl. Kruh se uzavírá. Marcel, promiň, že to trvalo tak dlouho.

0: si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na 35. kilometru D55 ve směru na Zlín probíhají práce na silnici. Počítejte tady se zúženým jízdním pruhem. S tím se setkáte i na trase mezi Lukovem a Kašavou. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
3: Jasně, já ti splním přání, Trio.
4: Ryba jo.
3: Chytrý mozek.
4: Bujné svaly.
3: Kila dolů, bez námahy.
5: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
6: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Meteorologové varují před velmi silnou zátěží teplem, hrozí přehřátí a dehydratace. Nabádají k dodržování pitného režimu nebo vyhýbání se pobytu na slunci a v rozpálené zástavbě. V zaparkovaných autech nenechávejte děti ani zvířata. Čeští vinaři loni vyprodukovali 619 tisíc hektolitrů vína. Meziročně je to o 169 tisíc hektolitrů více, z toho 3/4 připadají na bílá vína, zbylá čtvrtina na červená. České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean King v silném složení. V první nominaci jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Syňakovou. V záloze je zatím připravená Barbora Krejčíková. Finálový turnaj poháru Billie Jean King se uskuteční od 22. do 27. září. A teď ještě něco z regionu.
4: Lidé v Krhové na Vsetínsku se bojí velké vody. Potok, který vede přímo mezi domy, má koryto zanesené naplaveninami a roste z něj vysoká tráva. Obyvatelé proto sepsali petici a žádají správce toku Lesy České republiky, aby koryto uvolnili. Ty sice vyčištění připravují, ale zatím není jasné, kdy k němu dojde.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: I dnes se pořádně zapotíme. Čeká nás polojasná až jasná obloha a teploměry vystoupají vysoko na 38 stupňů Celsia.

Je pátek, pravé poledne, přeju nádherný den, dočkali jsme se konec pracovního týdne, to je paráda, taky dobrou chuť k obědu přeju i v tomhle tropickým dni, dejte si něco dobrýho, něco svěžího, stejně tak svěží budou i naše dnešní srdcovky, opět první hit, vybírám letní hit, je to letní z roku 1999, co je na něm ale to nejzajímavější je, že tohle je přesně ta píseň, kterou si budete zpívat, i kdybyste nechtěli, jo? Vůbec nevíte, jak se jmenuje, nevíte, kdo to zpívá, ale prostě si to budete zpívat. Je to takovej ten song, který už nedostanete z hlavy, dneska si ho budete broukat po celý odpoledne. Za to se trošku omlouvám. Na druhou stranu, i Dominik už je připravený, i Dominik si tady s námi zaspívá. Tohle je prostě definice brouka v hlavě. Rok 1999, úsměv na rtech, Passion Fruit a Dig Dig Ding Dong Dong.

0: Srdcovka s číslem 1 rok 99 Passion Fruit.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Tak co, měl jsem pravdu. Zpíváte si teď pořád v hlavě ding ding ding ding ding ding ding. Takhle na rovinu, v tomhle naprostém šíleném vedru, vlastně jako je to možná výlet do naší hlavy a do našich myšlenek, protože takhle nám to tam v té hlavě vypadá. Já tam občas mám opičku s činelama, co takhle jenom jako si tleská. No a teď tam mám ještě tohle. A nejsem sám, píše mi tady Jítě, ahoj Jiříku, fakt ti děkuju, sedím v kanceláři bez klimatizace, vaří se mi mozek, nedokážu se soustředit na práci a teď mi tam zní jenom tady to dong, dong, dong. Děkuju. Tak ráno se stalo. Nejvyšší čas jít domů z práce, jo? Tak zvoníme tempo, maličko, zase, když je to vedro, dáme si srdcovku s číslem 2. A tohle je taková jako krásná latinskoamerická melodie, duet Nelly Furtado a Juanes. A za mě je to taková příjemná rumba. A tak pojďme dneska v srdcovkách zavzpomínat na vaše taneční. Hodili jste, jak na to vzpomínáte? Dejte vědět 777 937 777. Teď srdcovka číslo 2.

0: oni jsou tak skvělí. Europe, Kerry, ještě poslední tony, tyhle nádherné balady. Jo, tohle jsou srdcovky na Hit Rádiu. Krásný.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak jsme trošku zavzpomínali, ještě dál budeme vzpomínat a tentokrát tedy na taneční. Na 777-937-777 mi posíláte vaše vzpomínky a mám tady třeba zprávu od Terky. Ahoj, já na taneční vzpomínám ráda, ale byla jsem vždy nervózní. Doteď si pamatuju, jak se mi potily dlaně, ale závěrečná byla super, měla se tam rodiče i babičku a někde určitě najdu i fotky, abych se na ně ráda podívala. Díky za tuhle vzpomínku, zdraví Terka. Ráno se stalo. Další zpráva od Karla. Já jsem chodil do tanečních ve druháku na střední, dal jsem dokonce i pokračovačky jako jediný kluk od nás ze třídy. Všichni se mi tenkrát smáli. Moje partnerka byla Péťa a dodnes mám od ní kapesníček do saka, co jsme tenkrát dostávali. Díky za vzpomínku. Ráno se stalo a já hlavně, tyjo, Kájo, díky teďko já tobě, protože já jsem taky chodil do tanečních, taky jsem mimochodem dal i pokračovačky. A pamatuju si, že, a já teď doufám, že poslouchá, jo, taky pracuje v kanceláři, jmenuje se Jana. A tenkrát mi moje taneční partnerka taky měla přinést právě ten kapesníček jako dárek a vím, že měli holky vlastně ho jako vyšít a měli tam vyšít jméno na ten kapesníček. Takže vlastně jako všichni kluci dostali prostě kapesníček a bylo na tom napsáno Martina, Terka, Lucka a tak, jenom já mám doma kapesníček, na kterým je napsáno Jiřík. A to trošku nepochopila. Myslela si, že tam má napsat moje jméno, takže já mám vzpomínku, ale zase jako velmi originální, ani děkuju ti za to, myslím si, že jsem jediný v celém Česku a v historii všech tanečních, kdo má kapesníček se svým vlastním jménem místo s jménem své taneční partnerky, takže děkuju, mě zajímalo, jestli to teďko slyší, jestli jo, klidíme na napíš zprávu na 777-937-777, jestli si na tohle malé fópa taky pamatuješ? No a my si dáme další hity, další srdcovka. A samozřejmě i vy klidně posílejte další vaše vzpomínky na WhatsApp Hit Rádia a znovu telefon číslo 777-937-777. No a já mám pro vás připravenou diskotékovou věc. Je to cover verze velmi slavného hitu od Patti Smith a Bruce Springsteena, kterou v roce 1992 vydalo jedno italský producentský duo a myslím si, že se vám to bude líbit. Že jste to možná taky dlouho neslyšeli. Because the Night. Fantastická věc.

0: to je tak všechno, co dneska budeme v tom horku dělat, že? Na to nikdo nemůže mít snad v těch tropech ani náladu. Tak alespoň tady na Hit Radio. Trochu erotična. Poslední srdcovka. 12.24. Toto uteklo.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Pročítám si tady všechny vaše zprávy na WhatsAppu Hit Radia s číslem 777-937-777 a mám tady teď jednu zprávu od Ivči, která píše: teda Jirko, ty dneska hraješ. Ještě, že už je pátek a jsem tu na celý barák skoro sama, páč rádio na plný pecky a kdybych nemusela vytvářet měsíční závěrky, tak bych si i hodila bokem. Tak moc děkuju za super páteční jízdu na vlnách Hit Radia. Zdraví Ivča. To je tak hezká zpráva. Tak hezká zpráva, děkuju moc. Já ji čtu záměrně, jo, nahlas, do vysílání, ne kvůli vlastnímu egu, ale kvůli tomu, že vám chci ukázat, že i v dnešní době věčného hejtování a kydání špíny na sebe a psaní hnusných komentářů na Facebooku a sociálních sítích, tak se prostě pořád najde někdo, kdo si dá tu práci, aby napsal kompliment. To je tak krásný. Tak vypadá to, že svět je nakonec ještě pořád v pořádku, když nám lehce kulhá na jednu nohu. 12.25. Za chviličku srdcovka na přání. Tady na Hit Radio. Jenom pro vás. Co by vám dneska opět udělalo radost? Takhle v pátek. V tropickým parním poledni. Dejte vědět, klidně pošlete hlasovku, klidně napište zprávu, udělám vám radost. Za chvíli na Hit Radio dáme Evu Farnou, bude taky september, a pak srdcovka na přání. Těším se.
2: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj

0: tento víkend na Hit Rádiu. Hit
1: Rádio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Do zahrady Věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
4: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: Chelpice. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio. Když si pod

0: Eva Farna a Miraj s hitem Vzpomeneš si ve 12.37.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je tady poslední srdcovka pro celý tento týden, další srdcovky budou zase až v pondělí v pravé poledne, no a poslední srdcovka, tak ta je vždycky na vaše přání. Já vám se tady na zprávy, které posíláte na 777-937-777, dneska jich je tady opravdu strašně moc, včetně hlasovek, ale zaujala mě jedna hlasovka, a to je tahle.
2: Dobrý den, tady Radim. Já jsem teďko na brigádě s svými kamarády a my vás každý den posloucháme od rána až do konce. A já bych vás chtěl požádat, jestli byste nám zahráli píseň na přání, a tato píseň je Trezor od Karla Gotta. Děkujeme.
0: Hezky, Radíme, dobrý den teda. Na brigádě a chcete Trezor, tak snad nemáte brigádu někdy v bance teďko tam. Každopádně, já díky to, navíc jako hrozně hezky a slušně takhle jako požádat, dobrý. No tak to jsem rád, že posloucháte celý den. A Karel Gott a Trezor, není to úplně věc, kterou bychom hráli tady u nás na Hit Rádiu. Nicméně, Karel Gott je prostě mega persona. Trezor je z roku 1964. Je to přes 60 let starý hit. Je pátek, jsou to srdcovky. Jste na brigádě, vyděláváte prachy. Pak je budete večer propít, že jo? Aspoň teda takhle to bývávalo za nás. Nevím, jak je to dneska. No tak já to nebudu protahovat, proč ne? Pojďme udělat nějakou příjemnou, hezkou výjimku a pojďme si dát tohodle legendárního plzeňáka. Karel Gott na Hit Rádiu právě.

0: Is my husband ve tři čtvrtě na jednu, už to se říct ve čtvrt, ne, tři čtvrtě na jednu je aktuální čas, kdy posloucháte Hit Radio. Za chviličku Coldplay, taky Katy Perry, ve 13 hodin nejnovější zprávy, no a i nadále zůstaňte s Hit Radiem, i přesto, že srdcovky nám pro dnešek končí, protože dneska do 15. hodiny tady pro vás budu mít ještě spoustu zajímavých věcí. Jednak se budeme povídat o novém trenérovi českého národního týmu, který by za 15 minut měl být ohlášen oficiálně, byť už asi na 99,9% všichni tušíme, kdo to bude, že to bude tedy zahraniční trenér. Druhá věc, která je také velmi zásadní, je, že tady pro vás mám pořád 10 000 korun v naší dokonalý desítce na pohonné hmoty. Jedno, jestli tankujete benzín, naftu, nebo takový ty prémiovější paliva. Prostě desítku tady ode mě máte připravenou a dneska vám ji strašně rád dám. Do 15. hodiny 100%. Tak dál buďte s náma, mějte připravený telefon, kdyby náhodou jste uslyšeli signál, tak abyste se stihli dovolat jako první. Telefon číslo sem ke mně do studia, mimochodem je 800 937 937, jo? Tak si to dejte klidně do předvolby. No a poslouchejte Hit Radio. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že jste s náma. Dneska je pátek.
1: Zavři oči. Cítíš to? Takhle chutná léto. Pořád stejně. A děti kolik chce.

0: 5. A tohle je léto, co si pamatuješ nejlíp. O víkendu 1. a 2. srpna hrajeme všechna tvoje léta na jedno. 30 let těch nejlepších letních hitů v jediném víkendu. Startujeme v pátek v 15 hodin.
1: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Z důvodu stavebních prací neprojedete Mlýnskou ulicí v Luhačovicích. S objízdnými trasami počítejte i ve Frištáku, kde se opravuje náměstí Míru. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín. Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Dáš se tak, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
7: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Tuzemské kempy jsou díky příznivému počasí zaplněné, s rostoucím počtem návštěvníků ale přibývá krádeží. Počet cenných věcí, které sebou do kempu vezete, byste měli raději omezit na minimum. Další doporučení má Ladislav Beránek z policejního prezídia.
11: Auto nebo karavan mějte vždy zamčené, i když jste jenom opodál. Na úschovu cenností využijte recepci kempu nebo její bezpečnostní schránky. To platí především u kempování pod stanem. Chatku, stan či karavan vždy při odchodu zabezpečte.
10: Naše republika patří mezi uchazeče o vybudování gigafactory pro AI. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček uvedl, že pokud by se pro Česko podařilo získat jedno z velkých evropských datových center pro umělou inteligenci, zásadně by to posílilo konkurenceschopnost české ekonomiky. České firmy a instituce by tím získaly přístup k výpočetní kapacitě světové úrovně. Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních hokejových soutěží, potvrdila to Mezinárodní hokejová federace. Rusko je suspendováno od vojenské invaze na Ukrajinu v roce 2022. A teď ještě něco z regionu.
0: Budova Zlínského divadla dostane novou fasádu. Stavební práce za téměř 80 milionů korun bez DPH začaly v červenci a potrvají nejdéle do září příštího roku. Před necelými třemi lety je vyvolal pád dvou těžkých obkladových desek z Vračanského vápence. Budova byla proto z bezpečnostních důvodů oplocená.
8: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
0: Horko nás potrápí i dnes. Teploměry vystoupají až na 38 stupňů Celsia. Obloha je na většině míst v kraji jasná.
8: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
12: Krásný a tropický páteční odpoledne přeju. Dneska na některých místech u nás v Česku může být až 39 stupňů Celsia. Teď jsem to řekl a spotil se mi jazyk. To je strašný. 39, no jo, no. Takhle to je prostě. Tak nějakým způsobem to přežijeme a ono zase bude o něco líp. Jinak máme pro vás aktuální informaci, že česká fotbalová reprezentace má oficiálně nového trenéra. Už tady vylítlo video taky na Instagramu, které nám tady představuje nového španělského kouče a tím se přepisují reálně dějiny celého českého fotbalu. Tak i o tom si dneska odpoledne společně budeme povídat, zajímá mě i váš názor. No a k tomu, tak v této hodině pro vás mám 10 000 korun na nákup pohonných hmot. Aby to bylo tak hodně jako... jak to říct? Abych to potvrdil, tak tady dávám Imagine Dragons, symbolický, to je to správné slovo, a píseň, která se jmenuje Natural. Asi for, který pobavil jenom mě. Ale je horko a pátek, no, tak pardon. Imagine Dragons!

Nová, jsem optimista, je to důležitý nestrácet dobrou náladu a víru, jo, navíc ještě takhle v pátek, před náma víkend. Než vyrazíte někam na víkend, tak si v klidu můžete natankovat plnou. Já tady mám pro vás 10 000 na benzín nebo na naftu, samozřejmě to je jedno. Peníze budete mít na tank kartě Easy od Orlenu. Dostanete už za chvíli 10 otázek, za každou správnou odpověď je ode mě tisícovka, takže maximálně 10 000, samozřejmě to je naše dokonalá desítka na Hitrádiu. Takhle to budeme dělat až do konce prázdnin každý pátek. Kdyby vám to náhodou dneska nevyšlo, tak ještě pořád budete mít šanci. No a zároveň i dneska, kdyby to nevyšlo, tak pořád můžete ušetřit na čerpacích stanicích Orlen, protože až do 31. srpna tak mají na Orlenu epické letní slevy, plus k tomu letní drinky a sendviče, jo? S tank kartou Easy celý prázdniny tankujete o korunu levnější a prémiovou vervu dokonce o 2 koruny levnější, no a nebo potom s Orlen aplikací každé pondělí. Ode mě už za chvíli dokonalá desítka. A teď je ta chvíle, kdy máte vzít telefon a dovolat se na číslo 800 937 937. Dáme rychlej song, má jenom 2 minuty a jdeme hrát.

0: své nádrži.
1: Je to tady páteční herní a doufám, že i výherní kolo pro Radka. Radku, slyšíme se.
2: Ano.
1: Radku, já ti přeju krásný odpoledne, předpokládám, že jsi za volantem.
2: Já taky, ano, právě s tím.
1: Na handsfreeško, jo?
2: Jo, přesně tak.
1: Máš klimatizaci?
2: Mám klimatizaci.
1: Aha, šťastný to člověk, chápu. Jezdí se teďko v pohodě?
2: Teďka jo, teďka přes to poledne, no, to lehké odpoledne v pohodě.
1: Jasně, cool, tak jo, tak já ti přeju šťastnou cestu. Dobrý je, že teď máš šance vyhrát až 10 000 korun na pohonné hmoty. Je to jednoduchý, já ti dám prostě 10 otázek a od ano. tebe budu chtít 10 správných odpovědí. Za každou správnou odpověď je tisícovka, která půjde na tank kartu Easy od Orlenu. A ty tvoje super odpovědi, jo, jsou pouze číslice od 1 do 10. Nic jinýho.
2: Ano.
1: Jo? Nejde ano. to samozřejmě takhle chronologicky po sobě, to dává smysl. Tak, připravený?
2: Jsem připravený.
1: Na všechno, dobře. Tak jdeme na to. První otázka. Kolik stran má hrací kostka?
2: 6.
1: Výborně. Kolik je druhá odmocnina z 9?
2: 3.
1: Výborně. Kolik stran má oktagon?
2: 4.
1: Je jich 8. Takže
2: 8,
1: to má...
2: 8.
1: Je to tak. Dobře, tak to máme 2000 zatím. Kolik členů má hudební duo?
2: 2.
1: Výborně. 3000. Jaká je nejhorší známka ve škole?
2: 5.
1: Skvělý. To jsou 4000. Kolikátý měsíc je září?
2: 9.
1: Výborně. Kolik kolejí má škola v Bradavicích v Harry Potterovi?
2: 2.
1: Jsou 4, takže 4, pořád 5000. Kolik dní má běžný týden?
2: 7.
1: Jasně. Kolik přirozených družic má země?
2: 1.
1: Výborně, měsíc. A kolik ano. přikázání podle tradičního označení dostal Mojžíš?
2: 10.
1: Jasně. No tak já ať počítám, jak počítám. Tak je to kolik? 8000?
2: Super.
1: Je to tak? Já doufám, že jo, jenom to pro jistotu zkontroluju. Špatně jsme měli oktagon, že jo? A ano. špatně jsme měli ty bradavice.
2: Ano.
1: Wow, 8000!
2: Super, mám radost velkou.
1: Já ti gratuluju, no tak za osmičku to je kolik? To jsou nějaký 3 až 4 plný nádrže, ne? Teďko.
2: Perfektní.
1: To je boží.
2: Jdeme na dovolenou, takže se nám to hodí.
1: Fakt? No tak. Ha! Líp už to vít nemohlo. Kam jedete?
2: No, jedeme tak cestu podél Tyrhenského moře až do Španělska.
1: Ó, krásný. No tak minimálně na tu jednu cestu máte benzín vystaráno.
2: Tak.
1: Je to boží. Radku, šťastnou cestu, měj se krásně, gratuluju, ahoj.
2: Díky, měj se, ahoj.
1: Další dokonalá desítka, přesně za týden, v pátek, opět o 10 000 na tank kartu Easy od Orlenu.
0: Dokonalá desítka, každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Alan Walker na Hit Rádiu ve 13 hodin 25 minut. Před chviličkou tady u mě ve studiu byl náš tady jeden kolega a říká, hele, slyšel jsi to, dneska prý venku bude takový horko, že si ani Češi nebudou brát ponožky do sandálů. A říká, haha, dobrý for, to mě baví, ale nevěřím. Nevěřím tomu. Zas sociologický průzkum, nebo jak se tomu říká, až dneska půjdete domů z práce a pokud nepojedete autem, ale půjdete pěšky nebo MHDčkem, dívejte se lidem kolem sebe na nohy, jo, jestli uvidíte někoho, že má ponožky v sandále, tak svět je pořád ještě v pořádku tady u nás. Ale pokud uvidíte, že nikdo ty ponožky tam nemá, tak už asi opravdu to vedro fakt je. No, kdyby náhodou, tak prosím na 777-937-777 mi napište zprávu, jestli někoho takového jste potkali. A pokud dneska máte na sobě ponožky, sandály, pošlete mi fotku a pokud ne, tak mi napište, že ne. Jo, uděláme si tady takový malý průzkum už teď. Jsem sám zvědavý, kolik zpráv se mi tady objeví. Za chviličku tady Swims, ten určitě nemá ponožky, a taky Peter Beach Project. Ze Slovenska, ten nemá na ponožky.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Navštivte autorizovaného prodejce vozů Mazda Ivoz Zlín ve Frištáku. www.ivozzlin.cz.
6: Jste ze Zlína a okolí?
7: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
6: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
7: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
6: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
7: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
6: www.oaza-klidu.cz.
8: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
9: Fenomén Šance Liga je zpět.
10: Tady Tomáš Poznár ze FC Zlín. Jdeme do nové sezony naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
9: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
11: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Telpice. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Teddy Swims Lose Control je o 13 hodin 37 minut. My tady odpočítáváme čas, stříháme metry, jak se tak trošku říká, nebo když se dávno říkávalo, že jo, když ještě chlapi chodili na vojnu, tak už jenom hodinku a 22 minut nám zbývá, nebo hodinka a 22 minut nám zbývá do naší summer party. Summer party Hit Rádia ve 3 hodiny odpoledne, to odpálíme, jak si říká, skončíme až v neděli večer. Uslyšíte jeden letní hit za druhým. Bude to neuvěřitelná nálož svěžesti, bude to nálož vzpomínek. Máte se fakt na co těšit. Mí kolegové, tak ty se tady z PR týmu na mě přichystali takovou hru a pustili mi 5 ukázek letních hitů a já jsem je musel seřadit od prvního místa do pátého. Samozřejmě jsem dopředu nevěděl, který to jsou a netušil jsem ani vlastně jako naslepo, kam je teda mám zařadit. No tak můžete si to vyzkoušet se mnou společně, a to na Instagramu Hitrádia, nebo klidně u mě ve storíčku, to je teď momentálně na mém Instagramu Jirka Pelnář, a schválně, jestli byste těchto 5 letních hitů, který mě tam mý kolegové pustili, seřadili úplně stejně od prvního místa do pátého jako já. Dáme si další letní hit, tentokrát Roxette Fading Like a Flower. Není to hit, který jsem já měl v té pětici, ale byl tam třeba Summer of 69. Od 1 do 5, kam byste ho dali? A kam byste dali tenhle od 1 do 5? Možná 2, co? Možná i 3, možná 1.

0: Daša s Vítem Austin na Hit Rádiu ve 2:45. Nejenom, že dneska nám začíná summer party Hit Rádia, která bude celý víkend od dnešních 3 hodin odpoledne až do nedělního večera, ale v sobotu a v neděli pro vás máme ještě jednu zásadní věc, a to speciální hru Hit, který se vyplatí. A o co hrajeme? Hrajeme o 2měsíční členství ve Form Factory crossfitovém boxu, kde trénuje parta lidí, co se chtějí sáhnout na dno a posunout se dál. Neomezený vstup na skupinové lekce, profesionální trenéři po ruce a přístup ke kompletnímu vybavení boxu na celé 2 měsíce. Jak na to? Je to jednoduchý, pravidla jsou strašně easy, všechny si je hezky v klidu pročtěte na webu hitradio.cz, protože zároveň na našem webu najdete formulář, přes který se vlastně do hry dostanete. Veškeré podrobnosti na webu, až budete mít hezky v klídku čas a pohodičku, takže teď v práci, že jo, přes odpoledne stejně už nic moc dělat nebudete, tak se podívejte, zapojte se do hry, no a držím palce, třeba vám to vyjde. V sobotu i v neděli na Hit Rádiu.
1: Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Archeo Skansen Modrá, klenot naší historie, vás zve.
4: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeo Skansenu Modrá. Zve vás?
3: Archeo Skansen Modrá. Archeoskansen.cz.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
8: Toto je.
9: Dobravárt, vezeme vám pračku.
8: A co teď?
9: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
8: No, tak to si rozumíme.
10: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Před obcí Hovězí ve směru z Janové bouralo auto. Na místě probíhají odklízecí práce. Mezi Horní Lhotou a Dolními Trávníky spadl strom na vozovku a strhl dráty elektrického vedení. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Coop. Všechno dobré.
6: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv. Ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
7: Už tam bude.
1: Nech toho.
7: Později už tam bude.
1: Přestaň. Štíhá mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Letní počasí je ideální pro venkovní grilování, vysoké teploty ale představují riziko, bakterie se množí rychleji, pokračuje výživový poradce Jakub Košata.
16: Pokud grilujete doma, udržujte maso co nejdéle v lednici a vyndavejte ho až těsně před přípravou. V létě marinujte maso v lednici, ne na verandě v misce, i pár hodin na teplé dokáže udělat velký rozdíl. Pokud si připravujete třeba bramborový nebo těstový nový salát dopředu, v horku ho nenechávejte venku déle než hodinu.
15: Podle Košaty je také důležitý typ omáček. Ve slunném počasí nesahejte po majonézových nebo smetanových, volte třeba bylinkové s olivovým olejem. Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Uvedlo to ministerstvo financí. Od zítřka nabývá účinnosti novela zákona o doplňkovém penzijním spoření, která to umožní. Novým trenérem české fotbalové reprezentace se stal Španěl Santi Denia. Bude prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii. Denia ve funkci nahradil Miroslava Koupka, který předčasně skončil nedlouho po letošním světovém šampionátu. A teď ještě něco z regionu.
0: Milujete Štěpána Kozuba a Jiřího Krhuta? Tak to nesmíte vynechat jejich koncert v rámci tour s názvem U táboráku, který proběhne dnes ve vinařství Zlomek Vávra v obci Boršice u Blatnice. Brány areálu se otevřou v 6 a koncert začne v 8. Nebudeme tam chybět ani my. Přivezeme vám hry a malé odměny.
17: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zítra ukáží teploměry opět až 36 stupňů Celsia. Je ale možnost přeháněk a bouřek, které mohou být místy velmi silné.
18: Hit Radio.
17: Jirka Pelnář. Hit Radio.
19: Posloucháte Hit Radio, máme 2 hodiny odpoledne ve zprávách s Dominikem. Krásná informace ohledně toho odpoledního domácího grilování, takže pozor na to. No a zároveň já k tomu ještě přihodím jednu věc. Pokud půjdete ven, vemte si sebou i grilovací koření, protože se budete grilovat i vy, tak se občas takhle trošku posypte, jak taky voníte trošku venku. Budeme k nakousnutí dneska. Za chviličku náš pořad Pravda nebo Bullshit a další zásadní výzkum našich vědců. Počkejte se na to,

0: Páteční odpoledne užíváte ve společnosti Hit Radia. Za chviličku Aerosmith, taky Alex Warren.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: No a protože máme 2 hodiny odpoledne, tak tady máme další oblíbený výzkum. Tentokrát
1: vědci
0: tvrdí, že muži lžou více než ženy. Nemáme tady v tuto chvíli žádné procenta, ale je to prostě o tom, že my chlapi prý v průměru 4x týdně lžeme a ženy jen 3x. Tak kdo je podle vás ulhanější pohlaví a jakou nejblbější lež na vás zkusili? Máme tady informaci, podle který vědci se řídí, že zatímco ženy si mnohdy vymýšlejí, aby neranili něčí city, tak my chlapi prej kecáme, aby jsme ušetřili peníze anebo vyhráli hádku. Tak a já se ptám, co vy si o tom myslíte? Já si úplně hned na úvod myslím, že jako 3x týdně nebo 4x týdně, to je prostě, tady se
1: vědci
0: hodně podle mě jako sekli, tady by to mělo být možná denně, u někoho kolikrát i do hodiny teda, ale je teda realita, že muži lžou více než ženy? Co si myslíte? 777 937 777, dejte vědět.

0: Klein. Tohle je taky srdcovka, to někdy musíme zařadit i do srdcové, který na Hit Rádiu můžete slyšet. Od pondělí do pátku ve 12 hodin, tohle je nádhera. Ty kytary tam. Mrzí mě, že to má jenom 4 minuty. Tohle by si dal klidně ještě jednou.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A teď věříte mi to nebo ne? Protože dneska řešíme, že prý muži podle tady...
1: Vědci.
0: Jo, vědci tady tvrdí, že muži lžou více než ženy. S těma Aerosmith jsem to myslel vážně teda mimochodem. Ale je to tak nebo ne? Co vy si o tom myslíte? Tak 777-937-777, tak to je telefon číslo na WhatsApp Hit Rádia, kam posíláte zprávy, ale také hlasovky.
2: Čau z Hit Rádiu. Statistika podle mě mluví jasně, a to, že více lžou ženy, protože v mém okolí teda si myslím, že všichni chlapi, který znám, tak jsou většinou pravdomluvní i při těch těžkých chvílích, včetně mě. A největší věc, kterou jsem já zažil, bylo, když moje bývalá přítelkyně mi do očí říkala, že se nemusím bát, že s mým kamarádem nic nemá, aby za týden se mnou rozešla a šla za ním. Takže od té doby mě těžko někdo přesvědčí, že ženy lžou méně než chlapy. Díky, mějte se hezký pátek, Dave.
0: Díky, Dave, za zprávu. Je pravda, že se zlomeným srdcem se ta důvěra hledá strašně těžce. To jako jo. Další zpráva. Čau, jasně, že chlapy lžou. Jsou k tomu asi naprogramovaný už od narození. Nejenom, že lžou, ale ještě půl věcí, co jim říká žena, tak neslyší. Zdraví Verča. OK, já nevím, no, já se nás tady musím trošku zastat. Já si nemyslím, že my chlapy jako reálně, jakože lžeme. Já si myslím, že my si spíš vymýšlíme. Jo, a když vyprávíme nějaký příběhy, tak si často ty historky přikrášlujeme, a nebo naopak místo lhaní, tak to neříkáme. Prostě to neřekneme. A ty to nemyslím tak, jakože co oko nevidí, to srdce nebolí, ale prostě tak, já nevím, jdete do obchodu, že jo, chlapi, jdete si koupit nějaký nářadí, tak prostě neřeknete, že jste si koupili nový šroubovák nebo novou vrtačku, jo? Nebo že tamhle potřebujete, jo? Prostě si myslím, že my chlapi spíš ty věci jako neříkáme. Nemyslím si, že by to bylo o tom, že opravdu jakože extra lžeme. A nebo jsem úplně jako, mám na to jiný názor než vy? No dejte vědět. V pátek na Hit Rádiu, vždycky ve dvě odpoledne si přesně takhle o tom povídáme. 777-937-777. Chci vědět váš názor. Pište zprávy, posílejte hlasovky. A my si dáme další hity. Marek Ztracený, Obuj si mé boty. Přesně za týden bude Mára mít největší koncert v Česku. V historii bude masakr. Letenská pláň.
3: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než bojuju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Je 14 hodin 25 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A my tady máme takový náš tradiční odpolední debatní kroužek. Už jdeme do finále. Dneska máme téma.
1: Vědci
0: tvrdí, že muži obecně lžou více než ženy. 777-937-777, tak to je číslo na WhatsApp sem ke mně do Hit Radia. Mám tady samozřejmě nějaký hlasovky.
2: Ahoj, tady Táňa. Já musím říct, že už jsem teda ve věku, kdy to můžu srovnat, ale když jsem byla mladší, tak jsem měla pána, co tak lhal neuvěřitelně, že to bylo úplně, šel ve svém světě úplně v jiný dimenzi. Ale teď samozřejmě jsem šťastně vdaná a musím říct, že chlapy, asi jako normální chlapy, fakt nelžou. Takže musím souhlasit s tebou, že nelžou, anebo to radši neřeknou. Tak se mějte, hezký den, ahoj.
0: Děkuju za hlasovku. Další zprávy od Zuzky. Já si myslím, že chlapy víc machrujou. Uloví větší ryby, uběhnou delší trasu, ale když se jich na rovinu zeptáš, jestli jo nebo ne, tak je to zaskočí natolik, že řeknou okamžitě pravdu. Ženská, tak ta se nechvástá, přemýšlí, hledá jednodušší cestu a pak to prostě trošku poopraví. Zdraví Zuzka. Mě tohle hrozně baví. Jo, mě tohle hrozně baví. Ten náš debatní kroužek, že si tady prostě vždycky můžeme na rovinu, bez obalu, cokoliv říct, v době, kdy se furt všude jenom řeší politika, migranti a všechno, tak tady máme takovýhle jako životní témata a že vy se nebojíte říct váš názor. A my tady na Hit Radio ho klidně řekneme za vás i nahlas. Dneska to teda musíme už nějak rozseknout. Myslím si, že v tomhle případě
1: vědci
0: pravdu nemají. A nechci, aby se vás to teď ženy dotklo, že to teda znamená, že vy lžete víc než my. Já si myslím, že vědci tady prostě jenom tentokrát nepochopili nás chlapy. Že se na to prostě dívají asi trošku jinak. A nebo, že berou za lež i to, když my si trošičku vymýšlíme a přikrášlujeme. Samozřejmě, občas je to taky kus od kusu, že jo? To známe prostě jako sami. Občas prostě narazíš na někoho, komu nemůžeš věřit nos mezi očima. Ale to už jsme zase zpátky u té politiky a to by tady neřešíme. Takže díky ještě jednou za všechny zprávy. Za mě dneska vědci teda pravdu nemají.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140 letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
7: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Check Rally Zlín!

0: Hotel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu. No.
3: Je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáhne, že jo, na tu hlavu. A
2: tím jsem začal.
3: Dobrý.
2: Jo? Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr, jo, a že ten úplně neokecáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se, Míšo, tak se obleč, svačinu máš tam a jdeme, jo.
1: Vy jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Velšle Adams na Hit Radio, 14 hodin 37 minut, to znamená 23 minut zbývá do začátku Summer Party. No a tak tady mám pro vás jeden takový jako vyloženě letní pohodový hit, který vás vezme daleko, daleko, třeba do 80. let a možná ještě dál. Vezme vás do vašeho mládí a je to jenom taková malá ochutnávka, i přesto, že podle mě to je třešnička na dortu. Tak začínáme vlastně úplně od toho nejlepšího. Od 15 hodin Summer Party Hit Rádia a stejně tak v 15 hodin začíná i naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Ať ten den zatím máte úplně jakýkoliv, jo, šéf vás štve, křičí, něco se nestíhá, hrozně moc práce, děcka něco chcou, v poklidu, protože od toho je tady odpolední show.
3: Jasně, my jsme v tom totiž s vámi, my to máme taky na prd, taky na nás křičel šéf a taky mě štvali děti ráno, to zvládnem.
2: Tak se tady chytem za ruky společně a půjdeme spolu do odpolední show.
1: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Neexistuje lepší pozvánka na Summer Party Hit Rádia, která začíná ve 3 hodiny odpoledne, bude končit až v neděli večer, než právě toto píseň John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights, vzpomínka na pomádu. Vybavíte si, jak se jmenovali jejich filmové role? On byl Denis Zuko a ona? No? Tak to vám neřeknu, to už je na vás. Zkuste si lámat hlavičky. Každopádně pomáda, nádhera. Já vám přeju krásný zbytek dnešního dne. Užijte ho dál, zítra rádiem. Čeká nás taky taková summer night, velmi tropická noc. Zítra už mají být nějaký bouřky, takže zítra už zase budeme nadávat na to, že venku je hnusně a prší. A budeme vzpomínat na ten dnešní tropický den. Já jsem Jirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne a po víkendu opět v pondělí ve 12 hodin se na vás budu těšit a opět v pondělí ve 12 pro vás budu mít nachystaný srdcovky Hit Rádia. Klidně můžete psát i na Instagram Hit Rádia, klidně na WhatsApp, co byste chtěli v srdcovkách slyšet, dávám to tady dohromady a možná, že hned v pondělí v pravé poledne, což bude první srpnové poledne roku 2026, teď myslím to pondělí, tak třeba to uslyšíte. Kdo ví? Mějte se krásně a smějte se.
1: Motory se zahřívají a my taky.
2: Největší jízda roku je tady.
1: Od 14. do 16. srpna tě čeká Barumček Rally s Hit Rádiem Zlín.
2: A pozor, celý týden soutěžíme v Hlavou proti Zlínu o akreditace, které vás dostanou ještě blíž k závodním speciálům.
1: Barumček Rally Zlín s Hit Rádiem Zlín.
3: Fandíme s vámi. Romax.cz SRO. Zlínský výrobce vysoce kvalitních plechových střešních krytin a trapézových plechů. www.romax.cz.net.
4: Tož furt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
5: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
4: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz.
6: Do zahrady věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
7: Hit Radio.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: aktuálně nejlepší dopravní servis na východě Moravy nenesu žádné zprávy z cest, což je vždycky dobrá zpráva, že se nikde nic velice neděje, nebo minimálně na mě nic neskáče. Tak kdyby náhodou se přece něco dělo, dostali jste se do kolony či problému, dejte vědět. 601 13 13 05 náš WhatsApp.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Jasně, já ti splním přání, Trio.
4: Ryba jo.
3: Chytrý mozek.
4: Bujné svaly.
3: Kila dolů, bez námahy.
5: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
6: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Zlínský kraj dopadl nejhůř ze všech v počtu nehod se zvěří přepočítaných na délku silnic. Bylo zaznamenáno 899 střetů, nejvíce jich bylo na Zlínsku. Nejčastěji řidiči bourali mezi 16. a 17. hodinou. Nejhorším dnem v týdnu byl čtvrtek a nejhoršími dny za sledované období byl 8. říjen a 3. prosinec loňského roku a 22. leden roku letošního. Kdy se auta střetla se zvěří dohromady ve 24 případech. Vyplývá to z posledního sledování nehod se zvěří, takzvaného srna indexu. Máte rádi dobrodružství? Tak se dnes vydejte do kukuřičného bludiště v Holešově. Od 9 večer až do 1 ráno vás tady čeká speciální večerní akce plná napětí, zábavy a strašidelné atmosféry. Pokud si na sebe vezmete masku anebo rovnou celý kostým, dostanete slevu na vstupné. Opět nás čeká vlna tropických veder. Podle meteorologů se teploty budou blížit 40 a hrozí přehrátí organismu i dehydratace. Na vysoké teploty reagují také města, která lidem nabízejí mlžítka, fontány, pítka i kropení ulic.
12: Počasí v pěti slovech.
0: Dneska je brutální vedro. Nezlepší.
12: Užij si úvodní party léta. Posloucháš Summer Party Hitradia. Summer Party. Rádio Zlín.
0: Dneska se počasí nezlepší, to jsem chtěl říct, ale nestihl jsem. A startuje nejen další odpolední show a poslední v tomhle týdnu, ale taky zároveň startuje i Summer Party, která potrvá minimálně do nedělního večera a ne po celý víkend. Ty největší letní hity.

0: sugar.
1: Harry Styles, dámy, to je náhodou, panečku, letní hit. Neboli Melon. Takhle jednoduchý to je. No jinak je tady přesně to, co vlastně potřebujeme. Ať ledíte na koupáku, ve vypečeném autě, v práci, úplně kdekoliv. Všude bude znít a hrát Summer Party, Hit Radio SD. Na co se na takové počasí hodí jak hrnec? Na hlavu. Kam jinam by se hrnec taky dával dát? Je samozřejmě nejlepší hodit to někam k vodě dneska a svlažit se jednoduchým, ale efektivním způsobem. A nebo se prý doporučuje, což mě hrozně překvapilo, horký čaj, ne černý, ale jako obecně nějaký asi zelený, bylinkový, tak horké čaje, protože sladíme teplotu a bude nám pak prý víc příjemně, než do sebe sypat ledové věci. To je zajímavé. Ne, že bych to poslouchal, ale je to zajímavé.

0: prosím vás pěkně jedna věc, o které asi nikdo z nás moc nechce poslouchat tyhle dny, ani tady na Hitrádiu Zlín, obzvlášť, když je takovéhle vedro, tak je jako jídlo. Jo, cpát do sebe tuny jídla. To nikdo nechce teďka. Nikdo. My chceme všichni pít, jenom trošičku nějaký ledový salátek, nic víc. Nicméně, Maxi Jedlík Jarda Němec zase úřadoval, tentokrát jedl jídlo, o kterém jsem teda mimochodem ještě k tomu nikdy neslyšel. Šlo o guláš, ale z jakého masa? Jako z čeho? Já začnu tím, že spořádal 10,5 porcí guláše za 5 minut. Takže si zasloužil vítězství na další téhle pojídačské soutěži, ale ten guláš byl ze včelých samců. Ze včel. Guláš ze včel. Já jsem jako viděl, slyšel dost už, jo, ale tohle je důkaz, že se pořád máme co učit.
1: Motory se zahřívají a my taky.
2: Největší jízda roku je tady.
1: Od 14. do 16. srpna tě čeká Barumček Rally s Hitrádiem Zlín.
2: A pozor, celý týden soutěžíme v Hlavou proti Zlínu o akreditace, které vás dostanou ještě blíž k závodním speciálům.
1: Barumček Rally Zlín s Hitrádiem Zlín.
3: Fandíme s vámi. Romax.cz SRO. Zlínský výrobce vysoce kvalitních plechových střešních krytin a trapézových plechů. www.romax.cz.net.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Jste ze Zlína a okolí?
9: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
8: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
9: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
8: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
9: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
8: www.oaza-klidu.cz.
10: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: hlavou proti zlínu. Hlavou proti zlínu.
1: Protože je venku takový pařák a nám to nemyslí, tak právě proto se všechny tři otázky dnešní hlavou proti zlínu se skládaly z horka. Na drátě Nikča. Nikčo, nazdár. Nazdáreček. Tak Nikčo, ty si mi říkal, že jsi někde v autě. Kam jedeš, prosím tě?
2: Do Hronova. Nebo na Hronov. Na Hronov, do Hronova.
1: Tak budu dělat,
2: že...
1: Jo, budu dělat, že vím, kde to je a přejdu ano. To a rovnou se zeptám, neřídíš.
2: Ne, ale jsi na handsfree, takže kdyby to jako padlo, tak sorry jako.
1: Ne, super, dej se, hele, Šárka tady dneska není, aby ti radila jako přítel na telefonu, tak ty tam máš řidiče, kdo ti může poradit, ne, když tak.
2: Jo, to je pravda.
1: Dobrý, tak jo, hele, před tebou tři otázky, jdeme na to, jo?
2: Mhm.
1: Co se nedoporučuje pít v horku? Za A. Mléko, za B, alkohol a za C voda s citronem.
2: No, jako já bych řekla alkohol, ale můj právě řidič se strašně smutně dívá, že to nemám říkat.
3: Ne, počkej, to mládí, já se smutně dívám, protože stojíme v koloně, takže...
2: Ne, já říkám alkohol, ale Kuba si to nemyslí.
1: Máš štěstí, já bych i to mlíko uznal, kdyby dál dou. Ale dobrý, čeho je na sociálních sítích v tuhle chvíli nejvíc? Za A. Dopravního zpravodajství. Za B. Selfíček kamarádů od bazénu a od moře. A nebo za C. Videí Marka Ztraceného, jak se připravuje na letenskou pláň.
3: Záleží od toho, koho máš přátelí, samozřejmě.
2: To je pravda.
1: Jako jestli tam jestli máte mezi přátelama Marka Ztraceného, bych se divil.
2: My si tak jako píšem vždycky, jako v pohodě.
1: Jasné.
2: A tak, aby nikdo nevěděl, jak jsme kámoši, tak já řeknu třeba ty bazény teda. Tak.
1: Dobrý, tak super. Tak když tak potom Márovi napište, že jsem ho zmínil, ať jsme kámoši, tak jo.
2: Jo, dobře.
1: A poslední otázka. A to je filozofická, jo. Kdy začíná víkend? Za A. V pátek ráno. Za B. V pátek po práci. A nebo za C v sobotu ráno?
2: Jo.
3: Já bych odpověděl jak komu.
2: Jako, no jasně, jak komu, jako.
1: No já dle tady díky tomuhle teďka zjistím, jaké máte nastavení životní, víš, takže.
2: No, učitelům, kteří učí v pátek do dvou třeba, tak už v pátek, že jo?
3: Ano, ale jinak vlastně nám začíná 30. června pátek prázdninový a víkend prázdninový, tak já nevím, ale...
2: No já řeknu od soboty, no.
3: Ne, pátek odpoledne.
2: Tak dobře.
3: Počkej.
1: Pátek po práci volíte, Bčko, jo?
3: Jo.
2: Jasně, to musí být, vždycky po práci to bývá, vždycky po práci je hotovo, tečka.
1: Máte štěstí! A vítězství, dvě permice na Barumku jsou tudíž vaše. Jediné, co bych neuznal, je v pátek ráno, to jako ne vůbec, ale v pátek po práci nebo sobota ráno je dobrý. Tak prosím vás, takže předpokládám, že vy dva pojedete asi na Barumku, nebo vezmete někoho jiného, tak Nikčo, ty rozhoduješ, komu dáš ten druhý lístek.
2: No, záleží, kdo bude na mě hodný a kdo si mě bude vydržovat, že jo?
1: Jo, tak dneska, když tak masáž chodidel bude, jo?
2: Jo, super.
1: Jo, máš to domluvený, tak jo. Kdyby náhodou...
3: Za to moc krát díky.
1: Není za co, kdyby náhodou se přítel zdráhal té masáže choditel, já se nabídnu. Co bych pro tým neudělal? Mějte se krásně, šťastnou cestu a jdete kamkoliv. Ahojte.
2: Díky, čau.
0: Poměřte své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín.

0: Tak já se prosím vás pěkně, tady na Hitradiu Zlín už 32 let chystám, že začnu sportovat a říkám si dneska. Dneska jsem vstal s takovým, dneska začnu, dneska budu běhat. No, nebo na sobě makat. A teďka vidím, že se vydává varování před extrémními vedry a s tím spojené je i varování před sportem, že bychom to jako neměli přehánět. A tak si říkám, když nemůžu jít na 100%, tak to prostě zase musím odložit, že jo. A zrovna dneska jsem chtěl začít běhat.
1: Doplavek už zhubnout nestihneme, ale říjen, ten ještě můžeme zachránit. Poslouchej tento víkend Hit Radio a vyhraj dvouměsíční vstup do CrossFit gymu Fun Factory. Na našem webu nominuj hit, který ti vždy zlepší náladu. Až ho o víkendu slyšíš společně se svým vzkazem. Volej 800 937 937. Hit, který se vyplatí už tento víkend na Hit Radio. Hit
2: Radio. Přijďte 10krát a vyhrajte. Letní výzva Form Factory je v plném proudu. Hrajte o více než 400 cen v hodnotě přes 1 milion korun. Více na formfactory.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
1: Hit Radio Zlín.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši

taky entrance za námi. A tohle prostě jsou ty věci, které tady u nás běžně nezazní. Co víc, běžně si je podle mě nepustíte ani vy sami v autě, v nějakém playlistu a podobně. Jako jestli si pravidelně posloucháte entrance, tak cením, ale divil bych se. A tak jsem rád, že díky vlastně Summer Party si to můžeme hezky připomínat. Za chvilku Miles Smith, anebo teď věc, která musí zaznít, když je to léto.

0: nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Dnes jsou dobré zprávy, nevidím žádné komplikace. Aspoň takhle na páteční odpoledne, to prosím vás, držme v klidu a je pohoda. 601 13 13 05 náš WhatsApp, kdyby se situace změnila.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
5: 16 hodin, krátké zprávy pro Východ Moravy a Jana Hvozdenská. Hledáte tip na skvělý letní víkend? Tak přijeďte zítra a v neděli do Sazovic na 14. ročník modelářské a sběratelské výstavy Sazovický patlal. Čekají na vás stovky modelů, výstava veteránů, sportovních i legendárních vozů, bohatý doprovodný program a dětská zóna. Zítra si můžete prohlédnout zázemí a techniku místních hasičů. V neděli se pak můžete svést legendárním autobusem Škoda 706 RTO s přívěsem. Výstava proběhne v sále obecního úřadu v Sazovicích a vstupné je dobrovolné. Pokud máte rádi Štěpána Kozuba a Jiřího Krhuta, tak to nesmíte vynechat jejich koncert v rámci tour s názvem U táboráku s Hydrádiem, který proběhne dnes ve vinařství Zlomek Vávra v obci Boršice u Blatnice. Brány areálu se otevřou v 6 a koncert začne v 8. Nebudeme tam chybět ani my Hydrádio Znín. Přivezeme vám hry a malé odměny. Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce jej schválil výkonný výbor. Denia podepsal dvouletou smlouvu s opcí. Bude prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii. Zítřejší obloha bude oblačná a vyskytnou se i přehánky anebo bouřky, které mohou být místy velmi silné. Teploměry naměří mezi 32 až 36 stupně Celsia.
3: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio Zlín.
6: A já teď už, prosím vás, pěkně nebudu zdravit do nějaké konkrétní obce a pozdravím do celého Zlínského kraje. Zasloužíme si to, všichni jsme to zvládli, ten další pracovní umorný týden, do toho ty vedra, teď už jenom léto, voda, pláže, horko a pohoda.

kamarád, be mine, na Hit Radio Zlín odpolední show. A je vám třeba poslední dny nějak jako divně, nebo třeba kamarádu, manželce, manželovi, někomu blízkému, máte jako pocit, že třeba budou nemocní, nebo vy se jako cítíte takové to, že se něco rozjíždí, jakože budu mít chřipku, jo, už to cítím. A teď to říkáte třeba 4 dny a furt nic. Tak tohle teďka trápí docela dost lidí. Zase nám tady kolují nějaké bacily. Především se pak rozjíždí letní angína. Ta se prý rozjela ve velkém, což teda docela čučím, protože zpětně, já si třeba osobně neuvědomu, že bych nikdy byl nemocný v létě. Nepamatuju si to. Vím, že teda jako vždy zimně, jo, to zimně jako pravidelně každý rok, vždycky. Ale v létě nikdy. No tak teďka to každopádně tady lítá, tak bacha na to. Bránit se dá prý jednoduše v první řadě nepoužívat klimatizaci. Cože pojďme si říct, zrovna dneska nejhorší rada, kterou jsme mohli dostat, ale je tam.

0: vás pěkně, my jdeme gratulovat normálně tady na Hitradio Zdeňku odpolední show. A už je to jako chvilka totiž, že pár měsíců, což se velmi aktivně řešily ty nové akcelerační zóny, protože někde se nachystali a vymezili, takže se to lidem v přilehlém okolí vlastně nelíbilo. Nejvíc teda aspoň já mám pocit tady tak po Zlínsku byli slyšet ti z Malenovic, kteří podepisovali petice, srocovali se, tvořili skupiny na Facebooku a řešili, jak tomu vlastně zabránit, aby se ta akcelerační zóna vybudovala nebo zaregistrovala vlastně na Svárovci nad Malenovicemi. Tak prosím vás pěkně, ať udělali cokoliv, tak to fungovalo, protože tahle zóna byla vyškrtnutá, takže bych chtěl jenom pogratulovat všem do tohoto férového boje. Bylo to fér, byl to tvrdý dlouhý boj, nicméně Malenovičáci vyhráli.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
7: Fenomén Šance Liga je zpět.
8: Tady Tomáš Poznár ze FC Zlín. Jdeme do nové sezony naplno. Buďte u toho s námi od prvního kola.
7: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitradiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
13: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
14: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se

0: Tak je dneska nejzbytečnější zpráva dne, kterou si ale ještě večer budete pamatovat. A dneska se zamyslíme hluboce a dlouze.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Lidský mozek vyprodukuje za jediný den více elektrických impulzů, jak telefony na celém světě. Moment. Neříkal to někdo už v metru?

0: Začíná mít pocit, že ještě takhle před víkendem tady na Hit Radio Zlín budeme rozpletat nějaké záhady. Protože teďka je tady věc, o které se nemluví, ale mělo by. To se dokonce o ní nemluví ani v otrokovických skupinách na Facebooku, kde se jinak probírá úplně každá blbost, každá kachlička je špatně, nebo každá jedna, co je v otrokovicích špatně, tak se řeší hnedka, jo? Ale tohle ne. A to, že v otrokovicích si v posledních dnech a týdnech až jako v extrémním počtu stěžují obyvatele na zápach, na smrad. A protože ten nárůst je vlastně podezřelý, že vlastně z ničeho nic, najednou začaly opravdu jako desítka, stovky telefonátů denně, že se jako něco děje, že něco jako fakt dosmrdí a já se s tím něco dělá. Tak teďka se to jde prověřovat. Tak se ptám, nějaké teorie? Hit Radio.
1: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Jsi
2: všude zdejší, všude je fajn.
3: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
4: Archeo Skansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
5: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeo Skansenu Modrá. Zve vás?
4: Archeo Skansen Modrá. Archeoskansen.cz. Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
6: Do zahrady věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu věšky.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte, to si i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Koupaliště Zelené, na léto jak stvořené.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Hit Radio Zlín.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši

Darius Dean Summer Party. Má teda taky řadu letních hitů. A tohle je ten krásný důkaz, že si to připomeneme, anebo někteří třeba uvědomíme, že i ta Madonna dělala letní hity. Jako ona má ty i ty vánoční, ale ty sem teďka nepatří. Za chvilku Rosé a Bruno Mars, což se zvrhlo vlastně jejich obrovský letní hit, a pt. Za pár let na tuhle věc budeme prostě nás vzpomínat jako, pamatuješ, jak to tenkrát to a pt. Jo, pamatuješ, jak to hrálo úplně všude a pořád, až jsme to pak jako přestali mít rádi a dneska to zase milujeme, tak to

0: Jsi nejlepší dopravní servis na východě Moravy a jdu potěšit, aspoň takhle dneska při pátku jsme se drželi na těch cestách v absolutním klidu. Kdyby se něco ale změnilo, určitě hlásit, já to pak hned rád pošlu dál. 601 13 13 05 je náš WhatsApp.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia, Autokom Zlín.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Každý už tam bude.
3: Přestaň, štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Jasně, já ti splním přání, trio.
6: Ryba jo.
5: Chytrý mozek.
6: Bujné svaly.
5: Kila dolů bez námahy.
7: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
6: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
9: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
10: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
11: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.
14: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Otrokovická radnice v posledních týdnech eviduje výrazný nárůst hlášení obyvatel, která se týkají nepříjemného zápachu, připomínajícího kanalizaci či čistírenské kaly. Přestože město není oprávněno provádět kontroly, všechny podněty vyhodnocuje a předává příslušným orgánům k prověření. V době letních prázdnin školy ve Vsetíně sice opustili žáci, budovy ale neosiřeli. Řemeslníci a stavební dělníci se pustili do činností, které není možné uskutečnit během školního roku. Město do výstavby, oprav a modernizací ve školách investuje desítky milionů korun. Největší investiční akcí letošního roku je oprava střechy celého komplexu základní školy Ohrada. Práce budou hotové do konce října. Zítra si dají na Hostýně dostaveníčko milovníci historických vozidel. Už od rána se tam můžete těšit na výstavy motorek a aut, ale taky na koncert jazzové kapely a na prohlídky svatohostýnského areálu. Začne se v 8 ráno a konec je naplánovaný na 3 odpoledne. Zítřejší obloha bude oblačná a je možnost přeháněk, ale i bouřek, které mohou být místy velmi silné. Naměříme mezi 32 až 36 stupni Celsia. Vysoké teploty ale už s jasnou až polojasnou oblohou nás čekají i v neděli. Teploměry ukáží až 38 stupňů.
12: Užij si úvodní party léta. Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio Zlín.
0: Startuje další hodina Summer Party a poslední hodina odpolední show tady na Hit Radio Zlín v tomhle týdnu. A tady už si to uděláme hezky a příjemné. Z toho horka jsme všichni asi vyflustí, tak se domluvme. Už se dneska nebude pracovat. Hoďte se do klidu, ideálně k vodě. A k tomu dáme Summer Hity.
15: There was something in the water, made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile, I could smile.

tohle už jsem neslyšel tady ale řádně dlouho. Taky Karl Wolf za námi na Hit Radio Zlín. A možná už jste jinak taky zaznamenali dnešní první velké zprávy a varování před silnými bouřkami. To tak jde vlastně ruku v ruce, jak je takové vedro, tak se pak varuje před bouřkama, které přichází, ale my jsme tady v klidu, prosím vás, pokud teda jako neodjíždíte na dovolenou směrem přes Německo, protože ty bouřky mají být hlavně v Německu a pomalu se sunou vlastně sem, což znamená, že výstraha teďka platí pro západní střední Čechy. My tady jedeme pohodu u vody dál. Pokud vás teda ale jako náhodou čeká cesta třeba směrem někam k moři nebo někam za dovolenou právě přes to Německo, tak vám přeju hodně štěstí a hlavně nepanikařit, jak začne bouřka, jo, když budete v autě. Protože v autě je paradoxně často bezpečnějc, než někde pobíhat.

0: otázka samozřejmě na bohaté z nás, protože pokud máte dům, jste movití, no ne nutně movití, ale máte dům a neparkujete u sebe na dvoře nebo na příjezdové cestě, tak začnete. A budete za to rádi. Pokud se bavíme teda o domě v Otrokovicích, tady teďka město nabízí až 20 tisíc jako takovou vlastně dotaci na to, že si postavíte nebo zvelebíte příjezdovou cestu, něco v garáži uklidíte a podobně, abyste mohli parkovat na svém pozemku a nemuseli nechávat auto venku za bránou. A vlastně se tak ulevilo parkování. A ne, dostanu prachy za to, že parkuju na svém. To je dobrý.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Jste ze Zlína a okolí?
4: A rádi byste si dopřáli pravé thajské hýčkání?
3: Zavítejte s někým blízkým do oázy klidu na thajské masáže a využijte naší speciální letní akci.
4: Přijďte si vychutnat okamžiky dokonalé relaxace ve dvou a druhou masáž budete mít s 50% slevou.
3: Přijďte zpomalit a načerpat novou energii do oázy klidu ve Zlíně.
4: Nebo darujte radost, darujte zážitek formou dárkových poukazů.
3: www.oaza-klidu.cz.
5: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
6: Kartel Pizza. Chuťovej nářez v každém kousku. Zastav se ve Zlíně nebo na některé z našich poboček. Kartel Pizza. Jeden kousek nestačí.
1: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: takhle před víkendem, jako startem, byť už třeba některým z vás samozřejmě ten víkend začal, tak je na Hitradio Zlín musím jako ocenit těžkou přípravu, a to velký jako překvapím, v zahrádkářské výstavě ve Věškách u Kroměříže, kde to teda dneska startuje až po celý víkend, jenže tady se na ty vedra připravili geniálně, společně s hasiči nachystali a namontovali velké rozprašovače, takže celou dobu tam bude vlhko a měl by tam být jako dostatečný chládek díky tomuhle. Jako a venkovní klimatizace. Hrozně to cením, že se tohle i u těch různých pořadatelů některých akcí prostě nepodceňuje. Palec nahoru.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to...

0: je taky Glacerimals a to je vlastně taková věc, ten Heatwaves, že vlastně paradoxy, bychom to nemuseli nutně zařazovat do Summer Mixu, jo? Nemuseli bychom to zařazovat do letních hitů. Ovšem ta věc, Heatwaves, za prvé se prostě sedne úplně skvěle a za druhé, co dělá hit letní? Zpívá se tam o létě, zpívá se tam o vodě, ne vždycky, stačí, aby ta věc jenom vyšla v létě. Jenom jak to vyjde někde okolo prostě léta a všichni si to zpívají, tak v tenhle moment je to letní věc. Za chvilku Spice Girls, právě Spice Up Your Life, vyšla v létě a od té doby letní hit.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Hit Radio Zlín.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

odpolední show se už jdeme loučit. Naštěstí se loučíme pouze s odpolední show. My pokračujeme samozřejmě dál. Summer party pokračuje dál. Ta pojede až do nedělního večera. Takže ať budete dneska třeba v noci na cestách, jedete na dovolenou, nebo budete zítra třeba někde při vodě, budete u bazénu svého na zahradě a podobně. My vám moc rádi zahrajeme a uděláme ještě lepší relaxní atmosféru. To není problém. To my zařídíme. Jestli něco umíme, tak to je pouštět muziku. Se nemusíte o nic starat, jenom zmáčknete čudlík na rádiu on a už to svěští.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ještě do konce srpna je uzavřena Nádražní ulice ve Vsetíně. Kyvadlový provoz je vedený v Říčanské ulici ve Vizovicích, kde se rekonstruuje most. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autokom Zlín.
3: Coop. Všechno dobré.
4: Nestihli jste nákup? S Coop 24/7 to nevadí. Nakoupíte kdykoliv, ráno, večer i v noci. Stačí aplikace do kapsy od ČSOB. Coop 24/7 najdete v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, Uherském Hradišti, Bílovicích, Babicích, Pavlovicích u Kojetína a Částkově. Coop 24/7. Váš obchod na blízku, kdykoliv ho potřebujete.
5: Tož furt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
6: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
5: Dojděte okoštovat Vizovice, těšíme se na vás. www.trnkobraní.cz

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Meteorologové dnes vyhlásili v dalších krajích smogovou situaci, a to v Praze, Středočeském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Už od včerejška platí v Ústeckém. Lidé se mají zejména v odpoledních hodinách vyhnout větší fyzické námaze venku. Doporučení platí hlavně pro osoby s dýchacími potížemi, starší lidi a malé děti. Tuzemské kempy jsou díky příznivému počasí zaplněné, s rostoucím počtem návštěvníků ale přibývá krádeží. Počet cenných věcí, které sebou do kempu vezete, byste měli raději omezit na minimum. Další doporučení má Ladislav Beránek z policejního prezidia.
5: Auto nebo karavan mějte vždy zamčené, i když jste jenom opodál. Na úschovu cenností využijte recepci kempu nebo její bezpečnostní schránky. To platí především u kempování pod stanem. Chatku, stan či karavan vždy při odchodu zabezpečte.
4: Dneska se otevřel další úsek dálnice D3, a to mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Jedná se o zhruba 3 kilometry dlouhou trasu, která vede k rakouským hranicím. Jde o první napojení dálnice z Česka do Rakouska. Českou fotbalovou reprezentaci poprvé v historii povede cizinec. Novým trenérem se stal 52-letý španělský kouč Santi Denia. Národní tým se pod jeho vedením poprvé představí v zářijových zápasech Ligy národů proti Chorvatsku a Anglii.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Zítra bude v Česku oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se přidají přehánky a bouřky, ojediněle i silné. K večeru bude v Čechách ubývat srážek a částečně i mraků. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36.
3: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
6: Je to tak, Summer Party Hit Radio je stále tady. Ty nejlepší letní hity za posledních 30 let. S vámi Kateřina Pechová, přeju krásný večer. Pátek, co víc si přát? No, snad jenom ty nejlepší hity. Teď je tady Ferrari, James Hype a Miggy De La Rosa.

Robin Schulz a Kido společně v éteru Hit Rádia. Přeju krásný večer. 8 minut po 18. hodině, poslední červenec, summer party v plném proudu. A mimochodem dneska je ještě k tomu den avokáda. Avokádo je kouzelná věc. Jo, krom toho, že dostat z něj tu pecku bývá občas o prsty, tak avokádo je přesně to ovoce, který si koupíte a je nezralý. To je v pohodě. Jo, to je v pohodě. Jenomže vždycky, když už se k němu pak dostanete, tak už je na vyhození. Já nevím, jak to funguje, ale je to tak. A proto vždycky, když ho rozříznete a je perfektní, tak je to na úrovni toho, když otevřete krabičku z prášky na té straně, kde jsou opravdu prášky a ne příbalový leták. Ano, dokonce jsme se dostali, že je to opravdu takové vítězství. Tak pokud zrovna doma máte avokádo, já jedno mám ho v lednici a už teď vím, že až ho zítra rozkrojím, že už to bude na vyhození. Jo. Ale jestli doma máte avokádo, tak držím pěsti. A posílám Blink 182.

0: Gustav Halima, jak nám rád připomněl, a jeho balada v éteru Hit Rádia. Krásný večer, 6:15, pátek, poslední červenec. Jojo, uteklo to, měsíc do začátku školy. Tak co, děti, těšíte se? Ano, věřím, že zároveň učitelé teď zintenzivní odpočinek, pokud teda můžou odpočívat, protože ano, už jenom měsíc. Je to tak, navíc si k tomu užíváme moc hezký tropy. Doufám, že se všichni držíte, že to zvládáte. Pot je v pohodě, hele, nevšímejte si toho, potíme se totiž úplně všichni. No a dáváme si k tomu ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Tak to trochu roztančíme, co? Lumidy a Fatman Scoop, k tomu Bob Marley nebo Pink už za chvilku.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Isle 450 gramů za 29,90. Albert.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio. It's a top.

Tohle je Pink v éteru Hit Rádia, krásný večer. No a léto, jo, v plném proudu, tropy řádí úplně všude mimochodem. A to dokonce i v Japonsku. A tam je hodně taková, ta kultura oblékání, co se týče práce, fakt jako přísná. Jo, prostě kalhoty, naškrobená košile a tak. No a letos, v těch letošních vedrech, tam ustoupili malinko v tomhle a dovolili mužům kraťasy. No, což jako za mě v pohodě, já jim to přeju, protože to musí být strašný peklo. Zároveň ale se to nelíbí úplně všem, protože věřím, že samotní úředníci, kterým to dovolili, jsou nadšení, no ale ženám se to nelíbí. Normálně kolegyně jejich jsou znechucené pohledem na jejich holé nohy. Já to chápu, kdo by se na to chtěl dívat, že jo, kor, když to budou mít bílý nebo pálen, že jo. Ne, je to strašný, je to strašný. Jo, naopak my ženy bychom měli být chápající, protože když si vezmeme, jak často nás soudí, že jo, lidi, tak tady chudáci kluci mají na chvilku možnost nosit kraťasy a my bychom jim to hnedka brali, no. Tak držím pěsti tokijským mužským úředníkům, ať si ty kraťasy obhájej a ať si ženy a jejich kolegyně zvyknou na ty jejich nohy. Snad to dobře dopadne. A vy, pokud můžete do práce nosit kraťasy, tak hele, očividně to není vůbec samozřejmost, jo? A vy, co musíte nosit dlouhý kalhoty, držte se. Jste skvělí, jste moji hrdinové, jako fakt.

0: I'm too sexy, right said Fred, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, 18 hodin, 38 minut k tomu summer party v plném proudu. No a dáváme si to nejlepší z letních songů za posledních 30 let a že tam toho je, jo. Tak za chvilku třeba Bonnie M a Rehab, Sunny, jo. Taky si dáme Genesis a I Can't Dance. No a taky si dáme tuhle legendu. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman. Leroy Orbison je prostě skvělej. Ano, Pretty Woman do vašich uší už za malou chvilku, tak buďte s námi.
1: Archeo Skansen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
2: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeo Skansenu Modrá. Zve vás?
1: Archeo Skansen Modrá. Archeoskansen.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
3: Je to tak, summer party celý víkend, takže až do neděle večer. To nejlepší z letních hitů za posledních 30 let. Já doufám, že si to užíváte a že jste ready na další hodinu toho nejlepšího. Teď Faruko a Pepas.

Young Dinej, Welcome By, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer, no a čeká nás teď taková doopravdy oslava, jo, taková hymna, taneční hymna, jo, která má navodit právě pocit léta, slunce, svobody, čistý radosti ze života, prostě o tom ty letní songy jsou, co si budem povídat. Navíc nás čeká song z roku 97, který patří v podstatě mezi nejikoničtější skladby, tehdejší žánrové vlny Eurodance a House, jo, znalci už možná i vědí. To netuším, necháme se překvapit. Každopádně, prosím pěkně, Dario G a Sunshine. Jdeme na to léto.

0: to prostě romantik. Alex Warren na Hit Radio. Přeju všem nádherný večer, summer party pokračuje, jo? A takhle, co by to bylo za letní party bez naprosto legendárního Lou Beggy? Už vám to hraje v hlavě? Jo, podle mě přesně víte, co vám chci pustit, protože to je song, bez kterého by podle mě žádná letní party nebyla tak úplně rozjetá. Jo, takže pokud už cítíte ten pátek, ten takový ten páteční vibe toho večera, trošku mejdán, jo, a tak, tak tohle k tomu bude dokonale patřit. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Prostě mambo number five, no. All I need. Geniální, co? Lou Beggy a za chvilku k tomu Debbie nebo Take That.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Take That a Lulu v éteru Hit Rádia, přeju krásný večer. No prosím vás, důležitý je to nevzdat, jo? Znáš třeba, pokud vám někdo něco ukradne, což je takový zajímavý, protože před dvěma rokama se z jednoho sportovního a rekreačního areálu v italském městě Reggio Emilia během jediné noci ztratilo 350 slunečních lehátek, což není tak snadný, jako asi, jako jestli jste někdy viděli lehátka, co jsou na pláži u moře, tak to fakt není tak easy. No a po dvou letech se našli stovky kilometrů daleko na pláži v albánském Caporodoni. Našla je tam turistka, která žije v té Itálii právě, takže je poznala. No, vtip na tom je, že ti, kteří je ukradli a umístili si je na svou pláž, tak z nich za ty dva roky ani neodstranili loga toho původního rekreačního střediska, takže nebylo úplně těžký je poznat, jo? Pač, když jsou podepsané, že jo, to máte jak s bačkůrkama ve školce prostě. Když je má vaše dítě podepsané, tak mu je nikdo neukradne, že jo? Nebo ukradne, ale přijde se na to. Takže teď už to začali řešit přes právníky. Myslím si, že to bude ještě poměrně zajímavá aféra, každopádně ano. Hlavní je to nikdy nevzdat. Nikdy nevíte, kde se ta věc vynoří, jo? Takhle, u jedné věci to víme jistě, a to, že teď se vynoří Bibi Rexa a Faithless.

0: Along v éteru Hit Rádia a Kid Rock právě teď za námi. No a hele, bylo by to podle mě těžký. Nebo takhle, koho byste nominovali jako krále letních songů? Protože to podle mě nejde. Podle mě by to bylo příliš komplikovaný, jo. Každopádně jednoho takového adepta bych tady rozhodně měla, jo. Člověk, který prostě začne zpívat a vy se chcete vrtět, jo. Má prostě, má to zvládlý, ten rytmus, všechno, prostě vás to baví, jo. On nás čeká za chvíli, neříkám to samozřejmě jen tak, jo. Ale posuďte sami. No Ricky Martin, to je jasný, ne? Ricky Martin, Olivia Rodrigo nebo Calvin Harris už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: hity. Hit Radio.
1: Je to tak, další hodina toho nejlepšího letního za posledních 30 let. A že máme nabito. Ano, v další hodince třeba Gabry Ponte, taky Shakira, taky Dr. Alban. No a na začátek to bude veliký. Fakt, počkejte.
2: Tohle jsou Roxy.
1: June After.

roztančená záležitost Dance a Cake by the Ocean na Hit Radio. Krásný večer, máme chvíli po 8 hodině, no a čeká nás samozřejmě další song z naší Summer Party edice. To znamená, dáváme si to nejlepší z letních songů za posledních 30 let. No a čeká nás nigerijsko-švédský hudebník Dakce Alban, určitě znáte. No a před námi je jeho taková vyloženě čistě pozitivní hymna. Jo, je to oslava, je to radost ze života, tance, hudby a lidské pospolitosti, což je skvělý, protože přesně to chcete a zvlášť takhle v pátek večer, co si budeme povídat. Navíc tenhle song kombinuje beaty z prvky gospelu a reggae. Je to prostě naprosto unikátní záležitost. Takže dámy a pánové, další song Dr. Alban, Sing Hallelujah. Jdeme na to!

0: právě teď v éteru Hit Radia. Přeju všem hezký večer, summer party v plném proudu. No a mimochodem, čeká nás jeden cover, jo. A tam je to vždycky těžký, protože třeba tady originál je naprosto geniální. Stojí za ním totiž ABBA, jo. Song z roku 1980, Lay All Your Love On Me. No a pozor, protože v roce 92 si ho napaškal, vzalo synthpopové duo Erasure. Ty určitě znáte taky. Hele, prostě se jim to povedlo, no. Lay All Your Love On Me, k tomu taky Gabry Ponce, nebo Alok a Jess Glynn, tak buďte s námi.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

Jonas Beck, Alok a Jess Glynn, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, doufám, že zvládáte. Hodně píte, jo, co pít v horku, tak takhle, neslazený, nealkoholický, to je s vykřičníkem nápoje, ideálně bez kofeinu, což může být samozřejmě těžký, pokud jste zvyklí na svoje 2-3 kafíčka denně, ale jinak jo, a prosím vás, jo, ono se má samozřejmě malinko ochladit, asi tak jako ze 36 na 30, jo, takže nic zásadního, takže i o víkendu budeme držet režim, chránit se pokrývkou hlavy, brýle, opalovací krémy, takový ty naprostý základy, jo, držím pěsti, my to zvládnem, vy rozhodně, pač jste skvělí, další hity k tomu, DJO, End of Beginning.

0: činasky stejně jako já. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Za chvilku 9 hodin, to znamená, že já se s vámi pro dnešek pomalu loučím. Mějte krásný zbytek pátku. Nezapomeňte, že Summer Party běží celý víkend. Ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. No a tak já vám mávám společně s tímhle songem. Jojo, Bobby McFerrin, Clean Bandit nebo Royal Gigolos už za chvilku. Mějte se hezky, ahoj.
1: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
5: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
6: firmanazážitky.cz.

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party.

0: Archeos Kanzen Modrá. Klenot naší historie vás zve.
1: Před tisíci lety tu zuřili boje o moc a čest. Teď ožívá příběh Velikradu. Zažijte sílu Velké Moravy, bitvy a klání bojovníků na 21. ročníku festivalu. Už 8. a 9. srpna v Archeos Kanzenu Modrá. Zve vás?
0: Archeos Kanzen Modrá. Archeoskanzen.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Radio Zlín.
1: Valašské klobouky ožijí 7. až 9. srpna tradičním setkáním muzikantů v Bílých Karpatech. Rock, pop, folklor i sobotní gastrofestival na Masarykově náměstí. David Koller, Bára Poláková, folklorní soubor Kýčer a další. Vstup zdarma.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.